Radio Fresh. Metropolitní rádio. Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: Řekli nám je líto, chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě plechít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čeká v dešti před klubem jak poslední šlapka.
0: V ulicích, kde střílel Skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarád?

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poesfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
2: Jako tak, to my si dáme na zoba.
0: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.

Svět není Lego, tak si nech to svý vražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie. Víc anarchie.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom si budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš a

every day since you. I knew from the start I'd never

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poezfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Jako tak, to my si dáme na zlova.
1: Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
4: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Pět let od výbuchu, alba furt lítej venek kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto city multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

This is Fresh Radio, 103.6 FM.

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky

Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpočet.

0: Wagnerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.bardak-klub.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava, vodní relax i zábava.

0: 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu And Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Mňam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zlobák.
5: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz

0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: 6:01, tady Fresh Radio. Dobré ráno, Honza Pernický, Martin Chlebun. Jak jste nás včera nazvali? Já jsem...
2: Giovanni Pervitino, Martino, di pane. Martino,
1: pane, já jsem nevěděl. Honziku, dneska nás čeká oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne večer očekáváme lokální přáňky, výjimečný bouřku, nejvyšší teploty 19 až 23, pokud se chystáte na hory 12 až 16.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Dobré ráno, 6:02, připraveny pro vás, máme také první dnešní Fresh zprávy. České dráhy nechají opravit pendolino poškozené při tragické srážce v Bohumíně v roce 2022. Informoval o tom včera mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Opravou projdou dva vozy jednotky číslo 6, a to čelní vůz řady 681 s tichým oddílem a druhé třídy a vložený vůz řady 81 s oddílem první třídy, které byly při nehodě poškozeny fatálně, řekl mluvčí Českých drah. Velkým šelmám se v Beskydech stále daří, potvrzují to unikátní záběry z fotopastí. V horách se pohybuje několik smeček vlků, na hranicích se Slovenskem medvědi a stabilní je i populace rysů, kteří se každoročně zde množí. No a přesuneme se také ke sportu. Dneska totiž startuje poslední přípravný turnaj před mistrovství světa v ledním hokeji. Od 19:00 český tým se utká proti domácímu výběru Švédska. My budeme Radimu Rulíkovi a jeho partě držet palce.
0: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava.
1: A po 6:00 jdeme také na cesty. Pokud se někam chystáte, tak je asi možná nejvyšší čas, protože momentálně máme na cestách absolutní klid, nic se neděje. Pokud byste něco viděli, jděte nám vidět 77 337 136.
0: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Liberci v Ostravě Přívoze. Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy. Více info a lístky na www.bardak-klub.cz.
1: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále se zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
2: Vyhrávej skvělé ceny.
0: Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Sabrina, Madonna. No tak, ona, tak ona je taková skromná ta Madonna, ona se nemusí říkat moc.
1: Ne,
0: tak řekla, pozor, tak řekla. Dobré ráno, nová Madonna, taky Sabrina Carpenter. Dámy a pánové, my vás zdravíme, přejeme pěkné, hezké ráno. Je tady Martin Chlebou dneska, děkuji, že jsi dorazil, Martine. Já jsem jenom chtěl začít to ráno právě jako trošku... Trošku pozitivně. Viděl jsi seriál... se to jmenovalo, no? Tam právě tahle písnička hrála, tak mě jako napadlo, už ráno, když jsem tu jel, říkám, to si musíme pustit dneska, to je taková jako pohodička.
1: No, seriál nevím, ale pamatuju si jednu akci, kde jsme chlastali někde do rána, pak jsme 2 hodiny spali a potom šéf chodil po té ubytovně právě tady s tím skazeťákem. Jo. Všichni teda jako totálně naštvaní.
0: A... Kassandra. Kassandra se jmenoval ten seriál.
1: A ne, tak to jsem neviděl teda. To,
0: ne?
1: To tak... nějaká portugalská nebo ne, turecká?
0: Ne, německá,
1: nebo...
0: německá, regulérně německá.
1: Se díváš na německé seriály, jo?
0: já jsem gurmán, to
1: víš. To tebe neřek jako vůbec.
0: No, tak jako musíš objevovat.
1: Hoci, před námi je dlouhý víkend, dneska vlastně máme pátek, když to tak vezmeš, i když je čtvrtek.
0: No pozor, jako ono, nemůžeme mást lidi, jo? Je čtvrtek, ale vlastně jakoby je pátek, protože druhý týden za sebou, jak to krásně vyšlo.
1: To je paráda.
0: Je, ano, státní svátek v pátek, to znamená, že do práce se nejde. Co je vlastně?
1: Nebo většinou, jako ne.
0: 8. květen je, ježiš, teď mi to...
1: To je den osvobození.
0: Den osvobození přece, no dej ježiš, jasně, no. Den vítězství, dej
1: jo. Jo, když si pamatuju, dokonce to se slavil 1. má jako 1. pak ano? Bylo 5. bylo, myslím, že osvobození Prahy nebo pražské povstání.
0: Ano.
1: A ten původní svátek byl 9. dokonce.
0: Dokonce.
1: A pak to nějak jako toho 5. zrušili a 9. posunuli na 8.
0: Jasně, jasně.
1: Vychází to vlastně vždycky dva, jakoby ty stejné dny ano. Za sebou.
0: Jo, že to, ano. A teď já vím, že dokonce Slováci loni tenhle svátek zrušili, takže Slováci normálně...
1: Takže zítra... neosvobodili.
0: Ne, oni jsou pořád ještě sevření.
1: A to jsou Slováci.
0: Jo, oni dobají podle sebe. Takže my vám vinčujeme pěkné dobré ráno, prosím vás, pokud je něco, co vás třeba trápí, tak buďte v klidu, jo, my to vyřešíme s Martinem. My
1: jo,
0: to
1: nás netrápí
0: to...
1: nic.
0: Ne, nás netrápí jako vůbec nic, my jsme přijeli, to je důležité a to je vlastně jako všechno, co potřebujeme dneska. Takže i vám budeme dělat pokud možno dobrou náladu, pokud tedy ji nemáte dobrou. Tak, to jsem se zamotal trošku, ale už jsem zase v tom.
1: Ale my tu dobrou náladu máme, rozdáme ji, bude to paráda, buďte fresh.
0: Ano, buďte s námi, dobré ráno, Kygo, Griffin a Khalid právě teď, aby to přece jenom šlo o něco líp. Hezké ráno ještě jednou.

0: A to je úžasná věc, tohle Marta Skygo, Khaled a taky Griffin, novinka Save My Life, právě teď na Freshi.
1: Trošičku víc mě ještě probudila, jako cítíš to, jo?
0: Já už jsem úplně zbuzený, teda nabuzený, prosím vás, a hlavně dneska je to důležité být probuzený a zbuzený až do noční hodin, protože dnes je 7. května, tedy pozor, my se dostáváme do areálu ostravského kampusu, kde bude probíhat Majáles od 14 hodin, že jo?
1: Jaký bude program, co je nachystáno?
0: Skvělý, Marťa, skvělý. Mimochodem pozor, důležité říct, že je to zadarmo, jo, na to my Češi slyšíme, zadarmo. Vystoupí Poetika, nebo počkej, jo, já nevím, Jasmin například, ale bude tam i spoustu lidí, kteří budou mít co říct třeba jako obecně ke světu, protože bude tam takzvaně i kecací stage, kterou bude mimochodem obsluhovat náš Turda, jo? Mm-hmm. A jestli jako někdo umí lidi zpovídat, tak je to právě on. Myslím si, že to bude zajímavé. Mm-hmm. A pro tebe, Marťa, když na tebe tak koukám, ty jsi motorkář, jako tělem i duší, takový jako chlap na správném místě, tak ty podle mě oceníš třeba nealko bar, který tam bude. Vážně. Že si můžeš dát jako nealko Cuba Libre nebo nealko gin tonic, klidně i nealko pivo, jo, jako
1: no, ne? Ale počkej, když nechám motorku doma, tak se můžu normálně nabít, jako. No,
0: jasně, to,
1: to bude to, asi
0: počkej,
1: lepší.
0: Když necháš motorku doma, tak se musíš pořádně napít.
1: No právě, protože tam bude veselo.
0: Bude, bude, až do rána, navíc o půlnoci vystoupí britský DJ Sota, což je drum and bassový mák, řekl bych. A není to tak dávno, je to pár let zpátky, co dokonce vystoupil tady živě v Ostravě v rámci festivalu Beats for Love. Mm.
1: Prosím, za Fresh Radio tam bude kdo?
0: No tak pochopitelně, budeme
1: ty,
0: tam.
1: Samozřejmě,
0: my
1: ano.
0: S Mikaelou budeme obsluhovat hlavní stage, ale co je důležité, tak od 14 hodin přepojujeme naše studio tady ve fabriku právě do oblasti kampusu Ostravské univerzity.
1: Takže živé vysílání.
0: Je to tak, je to tak. A velké překvapení, že dorazí třeba Lumír Mořkovský, který bude živě vysílat s Markem Urbancem odpolední Friday Mix. Ne, no vlastně i jako odpolední obecně show, která bude probíhat právě z našeho z naší chill zóny. A potom od 17. hodiny, velké překvapení, Alešův Fresh Mix, který bude živě vysílán přímo z kampusu Ostravské univerzity v rámci Majálesu Ostravské univerzity.
1: Mám pro vás dobrou zprávu, díval jsem se na aplikace a nemělo by pršet.
0: Nemělo.
1: Neměla by být zima.
0: Nemělo by, prostě mělo by
1: pravděpodobně
0: to být
1: skvělé.
0: A to je taky dobře.
1: No až jde o půl deváté možná.
0: A to je taky dobře, potom už se na to nechceš dívat. Takže se těšíme večer, ahoj!
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
2: si dáme na zlobár. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
10: Fresh Radio.
11: Reklama, která funguje.
10: Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Tento týden pokračuje pánská jízda. Dneska ve studiu se mnou taky Martin Chlebon. Dobré ráno.
1: Dobré ránko přejeme.
0: Ty, jak by tady někdo mluvil, že? Nepřišlo ti?
1: No, ty mluvíš.
0: Ne, to bylo písně, jsi říkal. Takže my jakožto pánové jsme tady vybírali celý týden takové jako témata, které bych normálně s Monikou probírat nemohl, jo. A využiju toho i dnes, protože je tady ne úplně jako veselé téma, ale přece jenom je to téma, o kterém by se mělo mluvit, podle mě. No, protože to není dobře. Česká republika je na 11. místě v počtu znásilnění v Evropě.
1: Kolik máme států v Evropě? Nějakých 30?
0: 36 třeba, 35.
1: Takže jsme v lepší polovině.
0: V úvozovkách v lepší polovině, no, asi jako to není úplně žádná sláva. Před námi je ještě jako dalších několik zemí, jo, které jsou na tom o něco hůř, třeba Velká Británie nebo Švédsko, to jsou první příčky.
1: A přitom tak jo, třeba... Švédové, jako švédská trojka třeba, jo. Oni to tam mají zakořeněno.
0: Ale přitom ta švédská, jako Švédsko mě nenapadlo, to já jsem si právě říkal, jako skandinávská země, víš, jako jeden z nejbohatších států světa.
1: Říkal, ale tam byly ty atentáty, ten Breivik, nebo jak se jmenoval, to, no. Oni nebudou jako takový andílci,
0: no,
1: jak byli.
0: Asi ne ve finále. Švédská trojka mě nenapadla, to je pravda. Na druhou stranu, ale já jsem chtěl zmínit země, ve kterých je opravdu znásilnění jakože s prostým slovem i pro toho největšího zločince.
1: Jakože to nedělají.
0: Nedělají, prostě ne. Jo? A teď já chci, Marťas, aby si stipl, jaké země by to podle tebe v Evropě mohly být. První a druhé místo.
1: No, jako těžká otázka. No, Německo ne, to budu pracovat.
0: Ne, to neblázni.
1: Švýcarsko mi napadá.
0: Ne, ani Švýcaři, no. A kam v těch horách se podle mě souloží o 106.
1: Hele, tak no, tak počkej, ale není soulož jako soulož, protože... jako dobrovolná.
0: Právě, no, jo.
1: Tak, ta se může.
0: Tak jo, tak ve Švýcarsku se spí i nedobrovolně. No,
1: tak počkej, tak. Hele. Švýcary se mají vždycky jako zauhlazené slušňáky, kteří mají hodně peněz.
0: No, jsou to prasata. Kravičky. Právě možná naopak budeš překvapený, kdo je na druhém místě, jo, protože poradím ti, je to země na Balkánu.
1: To mi ale napadlo, že by to mohlo být Balkán, tak nějaká Albánie nebo něco takového.
0: No, spíš Černá víc hora. Černému moři. Na B.
1: Bulharsko.
0: No, Bulhaři, no.
1: Fakt.
0: Bulhaři na druhém místě, to mě překvapuje právě, protože právě do nich bych řekl, že to budou jako prasata
1: řezníci,
0: bez pardonu, no, ale vůbec, ne, Bulhaři druhé místo. A na prvním místě to podle mě jako nebude překvapení, to si řekneš, no a teď jo, to mě mohlo napadnout. Na prvním místě je země s největším počtem věřících, jo? Na
1: tak Polsko.
0: No jasně.
1: Aha.
0: Jsou to poháři.
1: Jo, je to pravda asi, no.
0: Tam prostě ne. Takže dámy, pokud máte strach, že byste mohli potkat na ulici nějakého Ferryho třeba, tak doporučujeme přestěhovat se do Polska. Tam je to totiž v klidu.
1: Tam bude jaký polský fany.

0: Nějakých 20 minut nás zbývá do 7 hodiny. Mám jedno upozornění. My jsme říkali v dopravě sice, že jezdíme na jedničku, že nemáme nic zvláštěno. To zatím teda platí. Ano. Chystáme dopravu samozřejmě na 7 hodinu, kdybyste něco viděli, jdete nám vědět. Mm-hmm. Ale trošku jsem se dneska vydrbal, jsem měl do rádia. Představ si, že na Drážní ulice tady u zastávky Křižíkova, takže kousek vlastně od fabriku.
1: Jasně.
0: Zákaz vjezdu. Jo, te... jako si jedeš.
1: A najednou.
0: Teď vidím před sebou, že to tam je nějaké zúžené, tak říkám, aha, kolem ostrůvku.
1: A ty jsi to fiknul, co, Marťas?
0: Já už jsem byl rozjetý.
1: No, přiznej se.
0: Nejhorší bylo, že za mnou jela tramvaj, víš, já jsem najela ty koleje, jakože to objedu teda.
1: No.
0: Za mnou KT8, taková ta obrovská, těžká tramvaj, tak jsem ji nechtěl mít úplně jako na zadku. Tak jsem projel, a když jsem míjel ten ostrůvek, ten začátek toho ostrůvku, zákaz vjezdu mimo IZS.
1: Tak já nevím.
0: Tak to jako, tak už jsem čekal. Pak jsem si vzpomněl, že jsem to někde včera četl, že to někdo dával na švestky nebo někam.
1: Ano.
0: Že tam stojí policajti a vybírají.
1: Takže no dokonce.
0: Takže jsem to projel teda se staženým zadkem. Naštěstí teda v 5 hodin ráno tam nikdo nestál.
1: Takže, nebo... protože to je ta doba, kdy se říká, že se policie střídá, takže oni většinou právě
0: Ne až 7, 6?
1: Ne, no nejlepší žně právě, kdy ty můžeš jako nejvíc porušovat zákon, a to jsem jakoby neřekl, jo, tak je právě od 5 do 6, protože prý se noční směna s tou raní střídá právě od 5 do 6.
0: Takže nemůžou být v ulicích, protože jsou na šatně.
1: Tak samozřejmě ne všichni se střídají jako stejně, ale většina je ve sprše,
0: no. No, jako nebyl tam nikdo.
1: Martin, takže... tam třeba nějaký Petr Milanovi podává mídlo zrovna.
0: No, tak se nesmí ohýbat.
1: Peťo, podej mi to mídlo.
0: To zná si dění, tohle téma.
1: Na druhou stranu, teď si jako říká Martias, že tě to překvapuje vůbec. Ostrava rozkopana na cimpr campr, je toho jako hodně, tak...
0: Kdyby tam loni nebyla ta objížďka, nebo to rozkopání, ano. Protože se tam dělali, myslím, zastávky nové,
1: jo.
0: Tak by mě to nepřekvapilo. A tím, že to tam bylo všechno nové a přijede a znova to tam je zavřeno, dívám se dopravní info.cz a tam to není. Hm?
1: Musíme to opravit.
0: Jo, takže Vejs to nezná.
1: Musíme to opravit.
0: Musíme.
1: No, musíme.
0: No, nebyl tam ani ten smajlík. Jako.
1: Tak tím pádem nemusíme.
0: Nemusíme,
2: ne. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Radia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Radia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Bon appetit!

0: Pěkné ráno, za 10 minut 7 hodin a znamená to, že nejvyšší čas
1: dát ty jukeboxy, protože se chceme probudit, chceme vám hlavně udělat radost.
0: Ano, ano, chceme vás probudit, protože třeba vy jste teď ve fázi, kdy prostě si ještě říkáte...
1: Jo, nebo takové to, čistíš zuby, jo, teď tak pasta jo. Jako kype. Kype ti pasta?
0: Kype mi pasta, no, ale když mi kypne pasta do umyvadla, to já jsem naštvaný úplně, ne, a na triko to ani nemluvím. No.
1: Se v triku, jako jo, já třeba jsem nahatý v té, jako úplně.
0: Počkej, tak to ne, ale, tak ale, já teda, no, moment, ale to je výborné téma, ty spíš nahatý?
1: Jasné.
0: Úplně jako komplet?
1: Úplně jako no,
0: jako ani prostě na bimbasách.
1: Ne, ne.
0: Prostě jako
1: to je svoboda, no.
0: No tak to počkej, tak to já, ale to je výborné téma. To je výborné téma. Já nespím nahatý. Mě to takhle, já někdy si nevezmu spodek. Jo, že jako taky to mám na bimbam, ale
1: no, ale to by byl ten základ právě, ne?
0: Tak ale jako tričko mám vždycky. Jako chlap. No tričko mám vždycky. Tričko si jako dám vždycky, protože to tričko si říkám, to je takové ne,
1: nemáš
0: jako...
1: rád, když bradavky se ti třou jako prostě radlo, jo.
0: To ale ty se směješ, ale já třeba a moje bradavky trpíme, citlivé, jako, protože jo, já, i když si vezmu košily, třeba obyčejnou košily. Jako,
1: a ty tak, se tře jako ta látka.
0: A když se tře ta látka, tak já ty bradavky mám sedřené, to je pak bolest jak blázen. A, no a je to jedna, je to možná z jeden důvodu, proč to jako proč spím tričko. No.
1: Honzo, juboxy, jo? Jsme se trošku zastili. Fresh Radio. WhatsApp
0: 77 337 1036. Takže komu, kde, proč, co a jak a klidně dejte vědět, jestli spíte nebo nespíte nazí. Posíláme Dua Lipa právě teď a jukeboxy čekáme na vás. Teď hudbu na Fresh Radio diktuje.

0: Bon Appetit a Juboxy.
1: Jubox, Fresh Radio.
0: Tak hele, vzkazů přišlo několik, děkujeme za to, že jste s námi a že s námi ráno vysíláte, přece jenom jeden vzkaz je tady i pro Martina. Dobré ráno, Martine, že nebude pršet, je zpráva špatná. 3 týdny nepršelo a na polích je oseto, ale půda je jak trout.
2: No, to je pravda, ale dneska by jako nemělo pršet a hlavně nechceme, protože je majáles.
0: No právě.
2: Jo, tak ten jeden den ještě vydržíme a pak budeme doufat, že opravdu i ty pole se zavodní.
0: No je třeba,
2: jo, je to pravda. Je to
0: ale
2: pravda.
0: Pozor, je třeba, protože vážně tolik sucha, jako je teď takhle na začátku léta, to tady dlouho nebylo a ta půda prostě potřebuje vláhu, tak my věříme, že se to třeba povede a že zítra už možná něco sprchne.
2: Já jdu doma po zahradě a za mnou se práší.
0: No právě. To není dobré, to není dobré. Tak hele, tak možná zlepšíme trošku atmosféru. Dobré ráno Danielovi přejeme.
3: Dobré ráno, Frešáci. A Honzo, a Honzo.
0: No tak ale.
3: Tak jsem přemýšlel, co bychom dneska mohli pustit do radního Juboxu. A co kdybyste tam pustili písničku Clap Your Hands? Aby jsme si všichni mohli zatleskat úspěšně, že jsme to zvládli tenhle týden, co? Tak zatím čaute.
0: No tak my hlavně tleskáme tobě, že nevíš, kdo vysílá, protože dneska to není Giovanni a Giovanni, dneska je to Giovanni Pervitino a Martino, jo? Takže dneska to je Martin, prosím vás, to jako je, stačí poslouchat. Takže Martine, teď rozhodneš ty...
2: blokace, jo? No, pojďme snad úplně něco jiného.
0: Teď právě jsem chtěl říct, že rozhodneš ty, jestli mu tu písničku zahrajeme nebo ne.
2: Ale jo, tak Honza tady byl 3 dny, tak je ráno.
0: Zvyk je železná košile. No, že...
2: ještě to rozespalí. Ale někde jako v srdci jsem si to schoval. A...
0: Ty jsi jak slon, máš to.
2: Já
0: máš
2: si to pamatuju, ano, mám to zapsané.
0: No nic, ale tak dobře, tak dnešní Jubox s tím, že jsme to jako zvládli a došli jsme do toho pomyslného pátku, tak tím pádem je jasný, posíláme to všem, kteří by si měli po tomhle náročném týdnu zatleskat. Dobré
2: tak
0: ráno.
2: Já si tleskám.
0: A zatlesky pořádně, ale ne. Správně.

0: Marťas, jedna omluvná ti přichází.
1: Tak za toho Honzu se omlouvám, to já jsem vůbec nevěděl. Já myslím, že tam ještě dneska je, no tak nic, to se fakt omlouvám, pardon.
2: Ok, přijímáme, dobré, jo.
0: Jo?
2: Jo, pohodě? Mír na cestě.
0: Mír. Tak jo, dobré ráno, 7 hodin, připraveny pro vás máme taky další zprávy.
3: Ty Míšo, co je to ten brunch?
4: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
3: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
4: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžo labůžo.
3: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
4: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: 7:01, jdeme na počasí. Dneska bude oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne večer můžeme očekávat i lokální přehánky, možná i výjimečně bouřku, takže to je ta dobrá zpráva, že třeba možná ty pole budou pokropena, ale uvidíme. Nejvyšší teploty 19 až 23, na horách 12 až 16.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Pěkné ráno, další fresh zprávy pro vás máme připraveny. České dráhy nechají opravit pendolino poškozené při tragické srážce v Bohumíně v roce 2022. Informoval o tom včera mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Opravou projdou dva vozy jednotky číslo 6, a to čelní vůz řady 681 s tichým oddílem druhé třídy a vložený vůz řady 81 s oddílem první třídy, které byly při nehodě fatálně poškozeny, řekl včera mluvčí Českých drah. Velkým šelmám se v Beskydech daří, potvrzují to unikátní záběry z fotopastí. V horách se pohybuje několik smeček vlků, na hranicích se Slovenskem dokonce i medvědi. Stabilní je i populace rysů, kteří každoročně vyvádějí mláďata. No a přesuneme se taky ke sportu. Dnes 7. května startuje poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa v ledním hokeji, které se letos koná ve Švýcarsku. Od 19 hodin se výběr Radima Rulíka setká s domácím Švédskem. Vy ho můžete sledovat živě na ČT Sport.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: A také se podíváme na cesty našeho regionu. Je dobrá zpráva, že nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu, ani nějakou výraznou komplikaci. Doufáme, že to vydrží, protože je čtvrtek, před námi je dlouhý víkend prodloužený, tak je možné, že ta doprava přece jenom zhoustne, ale možná pravděpodobně spousta lidí má dovolenou a na těch cestách momentálně v 7 hodin klid.
3: To je pravda, navíc já jsem teď chtěl říct, ale je to takový můj jako poznatek z obecného ježdění.
2: Úplně se bojím.
3: No, nemusíš, protože jo. Místecká ulice už je průjezdná oběma jízdními pruhy po celé své délce. Mm-hmm. To znamená, že v údolí Českého domu a důlí Remenko už nebudete stát ty raní a odpolední fronty, poněvadž tam už se dá projet.
2: No a oni říkali, že tento týden snad i Rudná nahoře by měla být.
3: Ano, ano.
2: V plném provozu, jak to vypadá, víš?
3: No, to nevím, ale je pravda, že už se avizovalo, že to bude dřív otevřeno, protože původně to mělo být otevřeno až v červenci. Nakonec tedy to vypadá, že to právě otevřou možná buď během tohoto až příštího týdne.
2: Víš, co je špatná zpráva?
3: To nevím.
2: Oni tam stojí u té Rudné nebo Místecké, dívají se na ty vysmáté pohledy řidičů, že už to jako jezdí v pohodě, takže to zavřou někde jinde.
3: No, tak to určitě, přijde brzo.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
6: Bon appetit!

0: Je 11 minut po 7 hodině, ladíte Fresh Radio, samozřejmě vám přejeme s Honzou krásné dobré ráno. A my jsme v té minulé hodině vykopli docela hodně zajímavé téma. Kromě toho, teda, že jsme probírali znásilnění, ano. Což nebylo až tak veselé, protože jako co si budem, tak potom padla otázka, jak spíme oblečení.
1: Ano.
0: Nebo neoblečení.
1: Je to zase jako dobré téma, je třeba využít toho, že moje kolegyně Monika Dudová tady ještě není a já si právě jako můžu pustit právě pusu na špacír s těmito tématy. Tak mě to jako teda úplně, že nedalo a řekli jsme si, že OK, téma v čem spíme, ponecháme.
2: No, tak já jsem nahatý spával kdysi, ale s příchodem našeho syna jsem s tím přestal, protože bych ho nerad traumatizoval.
0: Teď
2: takže asi tak.
0: Teď je otázka,
2: jak se mi občas stane, že usnu nahý, ale to třeba, když jsem pak po nějaké velké akci a hodně to přežiju s alkoholem, tak se prostě asi lehce společensky uraven asi svítnul nahá. No. Nevím proč, ale je to tak.
0: To je ale zajímavé, protože já většinou právě, když přijdu domů společensky unaven, tak nemám sílu se ani svlíkat, jo? To prostě jak padnu do postele,
1: tak
0: se potom vyslíkám až ráno, jo?
1: Na druhou stranu říkám si teda jako, Daniel tady přiznal, že od té doby, co má syna, tak nahý nespí, aby ho netraumatizoval.
0: To je
1: jako,
0: otázka proč.
1: Jako, teď se vybízejí dvě možnosti, jo? Tak buď by mohl mít trauma z toho, jak je to, jo, to je malý, anebo...
0: Ale roztomilý.
1: anebo ta druhá varianta, no, tak ne asi, že by nás to zajímalo, ale teda jako já říkám, já nahý nespím, mně to přijde jako, že prostě to tričko bych na sobě mít měl, jo, ale potom je tady třeba takový Jirka, který taky spí nahý, dokonce i v zimě píše, že spí nahý, nevadí mu mít otevřené okno, respektive v létě je potřeba mít otevřené okno, v zimě mi to nevadí, ale pozor, v zimě sice spí nahý, ale od noh nesmí jít zima, takže má na sobě ponožky. To znamená, že dokážeš si představit to lidské tělo, že prostě vlastně spíš nahý, ale máš na sobě jenom ponožky?
0: Mi ponožky celkově vadí, jo, já doma moc nemusím ponožky. Samozřejmě, když je chladno, tak říká se, že od noh musí to teplo.
1: Ano,
0: jo,
1: to
0: je ten základ.
1: Tak to píše právě Jiřík tady, no.
0: Ale ne, já prostě úplně nahý. Jediná nevýhoda je třeba právě v létě, když se potíš, tak se potíš vlastně přímo do těch peřin.
1: Jo, no, musíš častěji převlíkat, no.
0: Že to je takové jako potom, nechci být nechutný, jako, že to je ulepené no, však víš sám, jako.
1: No, tak já ulepené povlečení moc jako nemám, jo.
0: Nevím, kolik máš třeba návštěv v posteli, jako během roku, které by to mohlo zhodnotit, jakou máš kvalitu toho povlečení. Přiznej se.
1: To spočítám.
0: Tak nula.
1: 36, 7, 8.
0: No, pěkně kecáš.
1: No, tak třeba dvě návštěvy za rok mám.
0: A v pohodě, jo? Povlečení, vždycky povleče,
1: no, tak
0: předtím teda.
1: No, to většinou bývá jenom segra, když potřebuje přespat, že jako.

0: Offenbach a Overdrive právě teď. Dobré ráno. Řešíme tady téma, jak kdo v čem spí. Martin se přiznal, že spí nahý.
1: Nestydím se za to vůbec.
0: V pořádku, ono to není nic, jako za co by se měl stydět, to já jako chápu. Já jsem se naopak přiznal k tomu, že nahý nespím, jsem tam v létě, to nechám jako na volnoběh dole, ale jinak potřebuju mít na sobě aspoň něco. Jirka se přiznal, že taky celý rok nemá na sobě nic, v zimě jsem tam ponožky. A teď přišla zpráva od posluchačky Pavly, která se toho nebojí, protože obsahem zprávy je i takový ten čertík, víš, takový ten jako... Čau kluci, já zásadně jen vršek. A jak dlouhý? To záleží na situaci.
1: Tak počkej, ale vršek dlouhý, to nebude asi jenom podprsenka, to bude nějaká jako košilka asi.
0: Košilka. Noční. A noční košilka dlouhá po kolena, podle mě, když jako spí sama.
1: Tak do toho bych se zaplantal, kdyby spal sám, jako na to, že kdyby mělo jít nějaké akci. To jdeš vykasář.
0: No, a nějaké jako krátké tričko, takové jako jenom jako letní, aby se neřeklo, asi když má společnost. Víš, ať právě nemusíš dlouho jako hledat, kde je konec košilky.
1: No, a tam potom možná záleží na materiálu, protože rozdíl si spíš v nějakém jako saténu, nebo samet, ne, samet ne, asi satén.
0: Sametu asi jako, a tak můžeš i v sametu
1: klidně. A nebo nějaká flanelová košile, nebo jo, to je
0: flanelová
1: košile. To je jako antisexuální, si myslím.
0: No právě, to se
1: jako károvaná košile po dědečkovi.
0: Mně se třeba líbí, když můžu jako dívce gentlemansky nabídnout nějaké své tričko na spaní. Mm-hmm. Vždycky říkám, hele, tak chceš nějaké tričko na spaní aspoň? A ona, a ne, to je takový blbý. A říkám, prosím tě, není, vem si.
1: Tak
0: a ona,
1: stejnak to z ní sundáš za chvilku,
0: no,
1: ne?
0: Ona říká, já si nechám to svoje, děkuju si hodný asi. A já říkám, prosím tě, ne, tak tady si vem.
1: A pořád mluvíš o té segře, jo?

0: délku toho vršku záleží na situaci, že? Ať to stojí
1: za to. Já čekal jsem hodně, ale tohle vážně ne. Tak nechtěl.
0: No a tady na Freši za chvilku pokračujeme dále. Dobré ráno vám přeje Martin
2: a Honza.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
7: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika.

0: Ostravě Přívoze. Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy. Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Bon appetit!

0: tak se nám to téma docela pěkně chytlo.
1: No, jo? Docela jo, docela.
0: Nahota v posteli asi jako lidi láká. Zdravíme do kabiny tramvaje linky číslo 11 Ondru, kterého naše téma zaujalo. Byť teda nenapsal, že jestli spí na jí, nebo koho vlastně podporuje, do kterého toho tábora patří, ale téma ho zaujalo, takže Ondro, zdravíme také.
1: Zdravíme, Ondraši, dobré ráno ti přejeme do tramvajové linky číslo 11.
0: Kde to jezdí? Počkej, 11.
1: 11 jezdí Poruba, Vozovna, Zábřeh.
0: Aha, to já to pamatuju ještě, když jezdil na výstaviště a někde kolem sportovní haly a někde tam.
1: A tak ona myslím pořád jezdí kolem sportovní haly, ale jo, zdravíme a tedy otázka se vybízí jasně, měl by si přidat do našeho jako seznamu, jestli patříš k těm, kteří v posteli spí nazí, anebo naopak ne, kteří v posteli musí mít nějaké to pyžamo, protože pozor, my jsme zapomněli na jednu kategorii, je spousta lidí, Marťas, co opravdu v posteli nespí nazí a mají takové jako vyloženě jako pyžamo. Ani ne nějaké volné tričko, ale pyžamo.
0: No ale dneska samozřejmě je rozdíl v těch pyžamech, protože ty moderní pyžama vypadají v podstatě jako nějaká tepláková souprava.
1: No trošku jo.
0: Ale pokud si vzpomeneme na ty pyžama ještě někdy před 20 lety, kdy to byly opravdu takové ty pruhované z nějakého silonu nebo z čeho to bylo, jo?
1: Čepička ještě na hlavě.
0: A nebo někdo používá takové ty klapky jako
1: klapky
0: na oči.
1: Na oči, no.
0: Víš, jako, že to.
1: To mamka používala třeba špunty do uší.
0: No, aby neslyšela
1: chrápání.
0: Koho?
1: Milana.
0: Milana, já myslím, že to je jako.
1: Ne, tak já s mamkou nebydlím už
0: tak,
1: dávno.
0: Když tam třeba spíš jako jo.
1: No, to se dlouho nestalo teda. Že
0: ale to musí být nepříjemné, já nedovedu si představit, že by měl jako na noc špunty v uších.
1: Já taky ne.
0: Jo,
1: mě
0: by to
1: ne.
0: Tlačilo asi.
1: No, no.
0: Viděl bych průšvih v tom, kdybych ráno stával třeba do práce, tak že by neslyšel budík.
1: No, to vůbec, ne. To je pro mě taky jako absolutně vyloučené.
0: Já si pamatuju, svého času jsem měl Holtra na sobě. Jestli víš, co to je.
1: Ano, to měří tlak.
0: Tak, přesně. Jo, 24 hodin denně, musíš to mít i v noci na sobě.
1: Ano.
0: A já jsem nebyl schopen se vyspat. Ono to v noci nefouká tak často, že přes den to bylo, myslím, co půl hodiny.
1: Ano.
0: V noci co hodinu, ale prostě už to, že jsem měl tu manžetu na té ruce a byl jsem trošku omezen nějak v tom jako pohybu a v tom ležení, strašně mi to vadilo, jo? Takže se nebudu stavit, že by měl ještě do toho jako špunty v uších,
1: klapky na oči
0: a klamérku na to, aby nechrápal.
1: Ano, to asi ne, to nejde k sobě. Nicméně, ať je to jakkoliv, tak hlavně důležité je se kvalitně vyspat, abyste třeba mohli soutěžit v kvízu naopak. Ten dneska sice není, protože my s Martinem budeme za chviličku ve velkém finále vybírat jednoho z vás, který získá italský balíček naší Moniky Bellucci.
0: A už je nachystaný na stole, tak koukal jsi, co tam je?
1: No, koukal jsem jedním okem a jako je tam vážně kus Itálie.
0: Špagety?
1: No, tam i špageta.
0: A
1: nějaký zbytek z toho, co Monča dovezla.
0: Jaká večeře.
1: Za chviličku se na to vrhneme. Finále kvízu naopak se pomaličku blíží.

0: právě teď v éteru Fresh Rádia v raním Bon Appetit vám přeje pěkné ráno Martina Honza. Pozor, je třeba připomenout pro jistotu, co budeme slavit v neděli, abyste nezapomněli.
1: Je to vždycky druhou květnovou neděli, nemá to teda pevné datum, ale vždycky druhá květnová neděle.
0: Jasně.
1: A svátek slaví všechny maminky.
0: A? Takže den matek.
1: Den matek.
0: Dokonce teď není to tak dávno, co jsme se bavili s taťkou a říkáte, jako to je
1: a
0: fakt...
1: A přál si mu taťkovi.
0: No, no, že je, ano, ano, ale právě říkal jako na ten popud, že teda mně se vůbec nelíbí, že den matek má takovou slávu, tak se slaví a den otců, byť existuje taky, tak se tolik jako neslaví.
1: Možná, že to nemá takovou historii, protože den matek se slaví u nás v tom bývalém Československu od roku 1923.
0: 1923.
1: Což máš dneska 103 let.
0: Je to tak?
1: Jo, je to tak? Obrovská tradice. Přišlo to tady teda z Ameriky. Dotáhlo to tady Alice Masaryková.
0: Ale...
1: Dcera prezidenta
0: no, tak
1: Tomáše
0: pozor,
1: Garrigua.
0: Tak pozor, tak jo, tak to potom... To je potom jiná, takže... 1923, to znamená 103 let výročí.
1: 103 let.
0: Tak popřejte hlavně svým maminkám, pokud tedy s nimi v neděli budete. Pokud s nimi nebudete osobně, tak i tak alespoň nějakou zprávu nebo něco.
1: SMS-kou a nějakou smajlíka. Ale dobrá zpráva je, že květináři slibují, že budou mít v neděli otevřeno.
0: Jej.
1: Jo, protože to budou žně. Pro ně to je prý jeden z, jako, z nejúspěšnějších dnů v roce.
0: Jasně no.
1: Někdy po MDŽ.
0: Ano.
1: Ale přece jenom jako píše se, že to MDŽ už není tak, jak to bývalo třeba za socialismu, kdy vlastně svátek matek skoro zaní. A slavil se hlavně MDŽ.
0: Ano.
1: A potom se
0: dávali karafiáty, ne, nebo co se to dávalo?
1: No, nebo tulipány, nebo tulipán, něco, jako to, co bylo nejlevnější. No. Jo, a dneska, nebo teď poslední dobou je největší hit Pivoňky.
0: Pivoňka?
1: Pivoňky, já teda nevím, jak to vypadá.
0: Pivo, no, já taky vůbec nevím.
1: Viděl jsem tam na Facebooku jednu fotku, kdy nějaký pán pěstoval pivoňky na balkóně, kdy tam je pověšenou basu piva. To zábraný.
0: Jo, hele, pivoňka je taková jako...
1: Jak to vypadá?
0: Taková víc rozkvetlá růže, bych možná řekl.
1: Aha.
0: Že? A není to jako pěkná květinka náhodou?
1: No, protože ona začíná jejich sezóna, že oni právě v tuto chvíli nějak začínají kvést.
0: No, tady vidím pivoňky, dokonce červené pivoňky za 25 000 korun.
1: Tak to je právě, právě i s tou basou nějakou, ne?
0: Začal na to pivo. Tak...
1: No jasně, potom vrátíš flašky a máš ještě, co jako to má?
0: Ještě se na tom vyděláš. No. Tak ale je vlastně asi jedno, co maminkám dáte. Hlavně si prosím vás na ně v neděli vzpomeňte a hezky jim popřejte.
1: Tak, ale jedno upozornění máme rozhodně na zítřek. Zítra jsou zavřené obchody,
0: ano.
1: Protože je státní svátek. Takže dneska to bude pěkný masakr, chystám se do obchodu bohužel také.
0: Aj.
1: A ten jeden den tam jde poznat, protože to je vlastně konec světa.
0: No, je.
1: Všichni půjdeme dneska nakupovat.
0: Mouka,
1: vajíčka,
0: no, do zásoby nikdy nevíš, třeba to už neotevřou.
1: Jo, jo, rohlíky, které stejně vydrží půl dne jenom.
0: No. No tak já jsem slyšel tvůj telefon a před chvilkou, tak ty jsi měl hlavně koupit mascarpone, to vypadá na nějaký
1: Přikolsky,
0: desert.
1: Tak
0: no,
1: jasně,
0: ale...
1: jasně.
0: Takže, že bych se pozval k chlebounům třeba jako víkendu.
1: Stav se, přijeď na kole.
0: No, na vidím, kole nepřijedu.
1: Vidím, že tady stojí už asi půl roku ve studiu.
0: Právě, no, nech to kolo být, jo.
2: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom si budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
3: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
2: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
3: Mňam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
2: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tára.
7: Víkend na chatě, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
11: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz
12: Majáles Ostravské univerzity je tady! Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
13: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Byla, jo.
1: Dobrá zpráva je, že se vrátila, protože balíček přistál v rádiu.
0: Je tady, balíček je tady, vrátila se a ve finále je Martin, Marie a Ondřej. No a my teď samozřejmě máme... Nemáme na výběr. My jsme vylosovali jednoho nebo jednu, která zvítězil a tomu nebo jí právě teď jdeme zavolat.
1: Tak pojďme, zkoušej.
2: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
0: Protýkám, že je jenom pár zazvonění na to, aby to ten dotyčný nebo ta... Haló? Haló?
1: Strašidelné zvuky.
0: Haló? Tady Fresh Radio, slyšíme se... To je zvláštní, tak moment, tak...
1: A co píše telefon, je tam jakože spojeno?
0: No, normálně spojeno, tak počkej, tak uděláme ještě jeden pokus. Pokus číslo 2.
1: To je ale, to zazvoní jednou ani ne a padá to někam do šumu. To je, nevím.
0: Ne, mám jako až strach. No dobře, tak tím pádem jdeme udělat radost teda tomu druhému volajícímu. Ale teda... No nic, tak voláme tomu druhému, který se dovolal. To asi tady není o čem. Tak moment. Já to musím nachystat, dejte mi chvilku. Alexandra Stan, to je novinka, kterou hrajeme jako první v českém éteru a... Dnešní finále kvízu naopak se nám trošičku komplikuje.
1: Ale to je dobře, protože jako na poprvé něco vyhrát, jako s fleku, bez starostí, bez nervů, takhle to je zajímavý.
0: Tak jo, tak za chvilku tedy šanci dostane někdo z dalších, kteří se dovolali.
1: Z dalších tří.
2: To nejlepší z rána.

0: Štrk hrajeme první v českém éteru. Vyřešili jsme možná technické problémy, které jsme měli, nebo možná byly na druhé straně. A teď jdeme tedy zopakovat finále kvízu naopak.
1: Druhý pokus, tak snaž se.
0: Tak já se snažím, co nejvíc to jde, jo? Tak pojďme, 3, 2, 1, voláme právě teď.
2: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
0: Znova podotýkám, že na to zazvonění, než to dotyčný vezme, máme jenom pár, tedy respektive 5 nebo 6 zazvonění a my...
3: No, dobré ráno!
0: Dobré ráno! Kdo je na telefonu, prosím vás?
3: Tady Martin.
0: Martine.
1: To jsou informace na nádraží, nebo kam jsme se dovolali?
0: Martine, my ti chceme pogratulovat!
3: Děkuji vás. To jsem nečekal.
0: No tak ale, nebuď tak
1: trošku jo, ne.
0: Nebuď tak skromný, prosím tě. Máš radost?
3: Určitě.
0: Monika ti dovezla...
3: Těším se, co do Monika dovezla.
0: No výborně, Monika ti dovezla italský balíček. Je to taška plná komponentů právě z Itálie. Já si myslím, že si vybereš určitě. Jenom tedy je tady jedna věc, musíš si proto přijet k nám do rádia. Tak se vybízí otázka, odkud jsi?
3: Ze Starobyla.
0: To je kousek, to si Ostravák, to je v pohodě.
1: Místecka otevřená, tak je to v pohodě.
0: To profičíš tady jak...

0: Nic. Hele, tak my ti moc gratulujeme. Doufám, že třeba si z toho něco uvaříš, nebo že prostě jako budeš mít.
1: Ty si říkáš, že tam jsou italské komponenty, třeba tam je nějaký Fiat, jako rozebraný. Lancia nebo něco takového italského.
0: To nevím, jestli Monika. Monika by spíš Alfa Romeo dovezla.
1: A nebo,
0: mě,
1: nebo jako. Prostě komponent. Tak uvidíme.
0: Hele, tak moc gratulujeme, vydrž na telefonu a čau, děkujeme. Bambino!
1: My se gratulujeme.
2: Grease? Now back! MK, big side, this rap.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: 8. hodina je tady, zhodli jsme si, že to dneska teda neskutečně utíká a ten víkend máme zase o kousek blíže. Dneska by mělo být oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer očekáváme lokální přehánky, výjimečně možná i bouřka. Nejvyšší teploty je 19 až 23, na horách 12 až 16.
1: Fresh zprávy.
3: Pěkné ráno, 8:02 a připraveny pro vás máme další fresh zprávy. Velkým šelmám se v Beskydech daří, potvrzují to unikátní záběry z fotopastí. V horách se pohybuje několik smeček lvů a na hranicích se Slovenskem dokonce i medvědi. Stabilní je i populace rysů, kteří každoročně vyvádějí mláďata. České dráhy nechají opravit pendolino poškozené při tragické srážce v Bohumíně v roce 2022. Informoval o tom včera mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Opravou projdou dva vozy jednotky číslo 6, a to čelní vůz řady 681 s tichým oddílem a druhé třídy a vložený vůz řady 81 s oddílem první třídy, které byly při nehodě fatálně poškozeny, řekl mluvčí Českých drah. Přesuneme se taky ke sportu. Dnes 7. května startuje poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa v ledním hokeji, které se letos koná ve Švýcarsku. Český tým a výběr Radima Rulíka startuje v 19 hodin proti domácímu výběru Švédska. Tento zápas můžete sledovat živě na ČT Sport.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: A jdeme na cesty, konkrétně na ulici Výškovickou v Ostravě Zábřehu. Tam mezi Kino Luna a Kotva směrem, vypadá to, že do Výškovic, je havárie dvou osobních vozidel. Je to průjezdné ze zvýšené opatrnosti, tak s tím počítejte, že vás to může třeba na pár minut zdržet. Jinak přejeme šťastnou cestu.
0: Doprava.
1: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14:30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
8: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit.

0: Carlos Enrique Iglesias.
1: 11 minut po 8 hodině. Teda, chtěl jsem se původně vypravit do Beskyd, ale když jsem se dozvěděl, že se tam toulají lavy ve zprávách, na Freši, tak úplně nemám odvahu.
0: Já se omlouvám, no tak taky jsem jenom člověk a normálně zprávy vůbec jako nečtu, že jo? Ale ano, chyba byla taková, vy jste si toho všimli, že opravdu nejsou v Beskydech vlci, ne lvy, ale vlci. Jo, já jsem ve zprávách četl, že velkým šelmám v Beskydech se daří. Potvrzují to totiž unikátní záběry z fotopastí. V horách se pohybuje několik smeček lvů, ale
1: dovedeš
0: správně
1: to představit,
0: tam je
1: jako
0: vlku.
1: Ty medvědy se ti věřil potom, jo, to jako v Beskydech asi, ale ti lvi by tam úplně nesadili.
0: Že by si šel na Lisou a najednou, je, ale to je krásné lvíče. Ne, tak jsou to vlci, prosím vás, jo. V horách v Beskydech, který konkrétně se za posledních měsíců objevuje několik smeček vlků, na hranicích se Slovenskem dokonce opravdu se vrátili medvědi a opravdu je to fakt, že v Beskydech je možné spatřit medvěda. Tak opatrně.
1: A dneska ty zprávy byly teda hodně zajímavé. Mě zaujalo to pendolino. Jo? Jak jsi to technicky pojal, protože první vagón, první třída, druhý vagón, třetí třída, číslo toho vagónu.
0: Chceš i...
1: Nejsi nějaký dopravák? Jako,
0: chceš,
1: nebo...
0: No trošku, chceš i nějaké, já nevím, sériové číslo výroby nebo něco? To dohodám.
1: Myslíš, že pendolino má třeba vinko?
0: No mě, takhle, mě spíš jako překvapilo, že od té nehody už to jsou 4 roky a ten vlak stále stojí v Bohumíně a ještě se na ně nesáhlo. To jsem teda myslel,
1: tak
0: že už
1: možná
0: to je dávno opravené.
1: Díly, tak víš, jak přijela Monika z Itálie, pendolina se, mám dojem, vyráběli v Itálii.
0: Jsou to italské.
1: Tak možná, že dovezla nějaké CD-romy, které tam jako
0: a
1: chyběly, víš, a teď
0: konečně
1: to jako namontujou a pojede
0: to. Konečně to začnou opravovat. Mone, Ježíš, díky bohu, že jsi tam byla. Fakt, jako,
1: děkuji, dobré ráno.

0: Pěkné ráno, 8 hodin 20 minut, ranní Bon Appetit na Freši, posloucháte dnes a vlastně nejen dnes, ale celý týden, tak trošku v jiné sestavě, protože kolegyně Monika Dudová letos vyrazila do Itálie, tuším poprvé zatím, ale důležité je, že nenechala si výlet do Itálie jenom pro sebe a dovezla takzvaný italský balíček. Ten dneska vyhrál Martin, protože jeho kvíz naopak byl nejlepší, nejoriginálnější, nejrychlejší, nejsvěžnější a tak prostě si zasloužil právě italský balíček, který Monika Dudová z Itálie dovezla. Díky za to, celý týden tedy jsem tady byl s mými drahými kolegy, pondělí, úterý, středa v podání Giovanni Pervitino a Giovanni Cucchino, který mimochodem je s námi teď taky na drátě.
1: Dobré ránko, pánové, tady Giovanni Cucchino. Vyrážím zrovna na Čeladíno, tak se zamějte moc krásně, čus.
0: Honzíku, díky moc, my se tady máme krásně, to je jasné, je totiž takový vlastně, dalo by se říct, malý pátek, prodloužený víkend před námi a to je záruka dobré nálady. Tedy minimálně doufám, že tu dobrou náladu máte i vy, frešáci. Další hity už za chviličku, tak buďte s námi a pěkné ráno přejeme.
2: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom si budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
3: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
2: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
3: Mňam, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
2: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: 7. května, 2 minutky do 8:30, to znamená, že vše se připravuje a vše se blíží k tomu, aby se otevřel areál Majálesu Ostravské univerzity. Fresh Radio je u toho 2. rok a my se moc těšíme, protože i letos je ten line-up více než nabouchaný. 15 hodin začíná na hlavní HSF System Stage vystoupení Matěje Janíka, které pak bude pokračovat třeba vystoupením reperky Jasmin, vystoupí třeba Maniak, anebo taky o půlnoci legendární drum and bassový DJ až z Velké Británie, který si říká Sota. A mimochodem není žádné tajemství, že vystoupil dokonce i na Beats for Love v rámci předminulého ročníku, pokud se nepletu. Na co se ale můžete těšit i vy, pokud tedy dorazíte, tak to je čas 19.30, protože v 19.30 na hlavní stage vystoupí kapela, kterou má populace velmi ráda. Musím říct, že patří mezi poslední roky možná špičky. A je to skupina Poetika. Tak i ta dneska vystoupí v Ostravě, tedy konkrétně v kampusu Ostravské univerzity v rámci dalšího ročníku Majálesu právě zmíněné Ostravské univerzity.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle pecko rozhodně uslyšíte dneska na ostravském Majálesu, nebo respektive Majálesu Ostravské univerzity. Tohle je skupina Poetika a hit Mám pocit, že tě ztrácím. Mám pocit, že tě ztrácím. Skupina vystupuje ve 19.30, ale nebojte se, programu v rámci celého dne bude víc než dost. Ten startuje ve 14 hodin, kde se taky otevírá areál a už v 15 hodin začíná první vystoupení. My jsme taky zmiňovali tu kecací stage, tedy Acoustic and Talk stage, kde vystoupí třeba Milan Anděl nebo taky olympionik Krištof Minárik. Tak pokud vás zajímá i pár zajímavostí z tohoto světa a pár takzvaně drbů, tak si myslím, že to bude výborná varianta. Těšíme se na vás.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Je to tak, to my si dáme na zobák.
1: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: zažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
2: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
1: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

nový Harry Styles v éteru Fresh Radia. Raní Bon Appetit, Honza Pernický vás zdraví, přeje pěkné ráno. Dalo by se říct, že páteční, ale je čtvrtek, nenechte se zmást. Pozor, ale zítra se do práce nejde. Státní svátek, obchody zavřené, jen s tím jako počítejte a raději si nakupte třeba už dnes. Mě to teda jako úplně nedalo, ale já jsem si musel zjistit 7. května, kdo slaví dneska svátek, abychom nezapomněli i na tuhle milou povinnost. A je mi ctí, že vlastně já znám pár těchto mužů, protože dnes slaví svátek Stanislav. Takže všem staníkům přejeme všechno nejlepší. Ono, vyšlo to docela hezky, protože 7. května je taky Mezinárodní den kosmopolitanu, což je ten alkoholický drink. Takže pánové, dneska žádné pivo a oslavte to tak jako vzájemně, jo? Stanislav má svátek a kosmopolitan taky. Tak si klidně dejte na zdraví a hlavně třeba nejlépe večer na Majálesu Ostravské univerzity, právě v kampusu Ostravské univerzity. Bude to super, večer to rozjedeme. Věřím tomu, ten program je nabitý, navíc my přepojujeme ze studia už ve 12 hodin, to znamená od 12 hodin budete moci tady na Fresh Radio poslouchat živé vysílání, které bude obohaceno taky i třeba soutěží, protože my jsme včera tady ve studiu mluvili, že v rámci spolupráce Ostravského Majálesu nebo Majálesu Ostravské univerzity a Nextbikem můžete vyhrát poukazy v hodnotě 1000 korun právě na tuhle pecku, to znamená, že po městě se nebudete muset dopravovat MHDčkem ani autem, ale vystačí vám právě skvělé kolo od Nextbike. A to se co? To se vyplatí.

hitovka Where is my husband pravděpodobně ho ještě pořád nenašla. Tak snad se jí to podaří třeba o víkendu, užijte si ho jakkoliv, jen to půjde na horách, u babičky, u tety, nebo ve městě, kdekoliv budete. Fresh Radio bude u toho pochopitelně i během víkendu s vámi, těšíme se na to a stejně se těšíme dneska na Majáles. Kampusu Ostravské univerzity. Naposledy to připomínám jen, ať nezapomenete, že tam budeme i s živým vysíláním. Dorazí Marek Urbanec, Lumír Moškovský, Ondra Turda a nebo taky live mix Aleše Brůny. To všechno dnes. Your husband is coming. Pochopitelně vše budeme živě vysílat právě z kampusu i vám do éteru, kteří nemůžete být zrovna třeba dneska s námi. Tak všechno nejlepší staníkům a ostatním, co slaví třeba narozeniny. Vidíme se odpoledne, mějte se do té doby, čau!

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré dopoledne, 9 hodin dneska na rtutě teploměru, teploty ve městech od 19 do 24 stupňů Celsia. Bude oblačno, odpoledne později polojasno, dokonce k večeru i skoro jasno. Na horách teploty do 15.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: A pěkné dopoledne s 9 hodinou, taky poslední fresh zprávy, které pro vás máme připraveny. České dráhy nechají opravit pendolino poškozené při tragické srážce v Bohumíně v roce 2022. Informoval o tom včera mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Opravou projdou dva vozy jednotky číslo 6, a to čelní vůz řady 681 s tichým oddílem druhé třídy a vložený vůz s oddílem první třídy, které byly při nehodě fatálně poškozeny. Řekl to mluvčí Českých drah. Velkým šelmám se v Beskydech stále daří. Potvrzují to unikátní záběry z fotopastí. V horách se pohybuje několik smeček vlků. Na hranicích se Slovenskem medvědi a stabilní je i populace rysů, kteří každoročně vyvádějí mláďata. Přesuneme se taky ke sportu. Poslední zkouška před mistrovství světa v ledním hokeji pro Čechy začíná už dnes ve Švédsku. Od 19 hodin můžeme sledovat duel Radima Rulíka právě mezi výběrem domácího Švédska. Tento zápas můžete živě sledovat na ČT Sport.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: No a po 9. hodině zkontrolujeme taky dění na silnicích v metropoli. Pozor si dávejte v Ostravě Hravůvce na rondlu Josefa Kota se skřížení ulice Horní a doktora Martínka. Tam v sobě skončily dvě osobní auta. No a zdržet se můžete stále taky ještě na Výškovické ulici v Ostravě Výškovicích naproti kino Luna směrem právě dále potom na Nové Výškovice. Tam v sobě taky skončily dvě osobní auta, zdržení zhruba na 5 minut. Tak s tím počítejte a jděte opatrně, ať ten víkend začne o to hezčejc. Mějte se, ahoj!
0: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
5: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
6: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
0: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Tak to je teda riadny úlet, ale strašne krásny a pohodový. Za mňa palec navrch, mám tu v Škandále krásky na dôchodku. No a ak si myslíte, že oni dôchodok majú, zabudnite. Modelky 50+ sú späť a dokonca zahambia aj 20-ničky. Svet módy zažíva nečakaný obrat. Prehliadkové móla zaplavili ženy, ktoré by ešte nedávno módni gurovia odpísali. 50-ničky, 60-ničky, dokonca aj 80-ničky dnes diktujú trendy a dokazujú, že vek je iba číslo. Týždne módy ukazujú, že ideál krásy už dávno nie je viazaný na mladosť. Práve naopak, módy návrhári preferujú generačnú rozmanitosť. Zralé ženy posúvajú ich návrhy do úplne inej dimenzie. Na móla sa tak vracajú legendárne modelky, ale aj speváčky, herečky a dokonca umelkyne, ktoré prinášajú niečo, čo mladším kolegyňam často chýba. Je to tak? Skúsenosť, charizmu, autentickosť? To je skvelá správa. Veľký moment tak zažila značka Chanel, kde prehliadku otvorila 50-ročná Stephanie Cavalli. Za mňa úžasné, módny priemysel tak vysiela jasný signál. Krása nemá vekové obmedzenie, ako hovorí návrhárka Joanna Perry. Väčšina modeliek je na môj vkus príliš mladá. No, tak to je za mňa super.
0: Skandál s Marikou.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
8: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
7: Kontaktujte polary.cz.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžo labůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Na Freshi stále zdravím Marika Tošková a taká čerešnička, mám tu legendárneho Jacka Nicholsona. Ten sa vám rozhodol žiť v ústraní. Poďme po očku mrknúť aj na tohto zaslúžilého herca. Obľúbený herc sa vďaka viacerým legendárnym postavám zaradil medzi miláčikov filmových fanúšikov. Umelec však žije v ústraní a pred pár dňami oslávil už svoje prenádherné 89. narodeniny. Na verejnosti sa objavuje len zriedkavo, no keďže oslávil neuveriteľný vek, jeho dcera Lorelaine sa rozhodla zdieľať s fanúšikmi záber z otcovej oslavy. Príjemná rodinná fotografia zobrazuje hviezdu, ako spokojne oddychuje v útulnej obývačke, usmieva sa a tlieska počas oslavy. Jack je odetý do pohodlného tmavého trička a oranžových nohavíc, v ktorých si užil prítomnosť svojich najbližších. Dcera však zdieľala aj druhú fotku. Na tom zábere je Jack oveľa mladší a pozuje v červenom tričku s nápisom obľúbeného nápoja, zatiaľ čo v ruke drží cigaretku. Herec sa pritom po veľmi úspešnej kariére už pred rokmi stiahol z verejného života a zdržiava sa hlavne v ústraní. Ale keď si to tak vezmete, 89 rokov, veď to je nádhera, to sa dožiť v zdraví a pohode, že ešte dokážete všetko urobiť sami. To chce, hádam, každý. Takže gratulujeme.
0: Skandál s Marikou. Detský koutek pokojík. Hlídaný detský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Jako tak, to my
4: si dáme na zlova. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a

0: Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.bardak-klub.cz.
2: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Fresh Radio. Ostrava. 886 a 103.6 FM. Třinec. 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré dopoledne. Na cestách se co si děje, ale naštěstí v našem regionu je jen jedna komplikace, a to v Novém Jičíně na Sokolovské ulici. Tam jsou v sobě tři auta, dvě osobáky a dodávka. Když jsem koukal, kde to je, tak je to před Lidlem. A hned mi to došlo, no jo, zítra je přece státní svátek, takže část našeho národa, která má vždycky, když je den zavřeno, neutuchající, depresivní, zoufalý pocit, že si musí nakoupit plné ledničky. A třeba ne, třeba jim křivdím.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
1: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
2: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
5: si dáme na zlova. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
6: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
9: Oslavit výročí svatby stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Už ten nadpis článku mě zaujal, protože jsem nedokázal si sám sobě zdůvodnit, co pod ním mám chápat. A ten nadpis článku zní: Brusel zakáže svlékací aplikace. Jsem si říkal, co to zaznám, budou omezovat, že nesmíme koukat na... Ne, pánové, naštěstí dobrá zpráva. Není to úplně tak, jak to vypadá. Je to o tom, že se zakážou umělé inteligence, které dokážou z fotky běžné udělat fotku nahatou. No, protože samozřejmě tohle je a bude taky problém. Zhodou okolností dneska jsem četl článek nějaké italské političky, která se od roku 2022 tuším soudí s dvěmi Italy, kteří její hlavu nalepili na cizí hambaté tělo. Soud stále běží. Ale ta to bere s humorem, ta řekla, že jim děkuje, protože vypadá daleko lépe než v reálu, ale pochopitelně je to špatně, tak proto se s nima soudí. A přesně tohle to chce zakázat Evropská unie, tedy zakázat aplikace, které dokážou z jakékoliv fotky udělat fotku vhodnou do Playboye. To je asi dobře, že jo? Na druhou stranu, kdo by nechtěl být slavný, že?
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
2: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Jedna dobrá zpráva, protože dobrých zpráv není nikdy dost. Ta se nás v našem regionu nějak speciálně netýká, ale samozřejmě je to dobře. Asi se zaregistrovali, že nějak na přelomu neděle pondělí začal hořet zase v Čechách v Národním parku. A je tady čerstvé vyjádření, požár, který začal tady na přelomu víkendu v Českém Švýcarsku, tak je konečně uhašen, což teda třikrát sláva. Naštěstí nebyl tak velký jako ten před několika lety, ten takzvaně likvidační. A co je zajímavé, tak v jednu chvíli tam tady na tomto týdenním požáru v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a třeba souběžně i 8 vrtulníků. No tak jakože... Krásná práce.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozhodnutí.

0: Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: zažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Fresh Radio. Fresh Radio.
5: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Takové možná zase cestovatelské okénko. Chorvatsko, že je vděčné téma pro české fandy. Dobrá zpráva pro ty, kteří tam jezdí a třeba mění lokality. Tak po mnoha letech sporů se zpřístupní jeden do ještě těchto dnů v vozovkách nepřístupný veřejnosti ostrůvek. Jmenuje se Svatý Stefan. A z okolností si ho vybavuju, protože před lety se na něm velmi rádi předváděli různé celebrity, jenomže pak vznikl spor, kdy ti místní se začali stěžovat, že těch turistů je tam hodně a tak dál. A prostě natvrdo ten ostrov jakoby zamknuli. A tak to trvalo několik desetiletí. No a nově je tady informace, že vláda, černohorská vláda, kam vlastně spadá tenhle ostrov, se dohodla tedy s majiteli a bude od července tenhle ostrov opět přístupný. No už teď si dovedu představit, jak to tam bude vypadat, protože ten ostrov je poměrně známý tím, že jednak vypadá velmi zvláštně. Je to v podstatě kompletně obestavěný maličký ostrůvek, na něm je několik desítek budov. A druhá, když tam byly, já nevím, Elizabeth Taylor a jiné celebrity, no tak tam bude chtít každý, tak jim držím palce, jak dlouho je bude bavit mít ten ostrov zase po těch letech klidu otevřený. Nevím.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina, 7 sekundy k tomu na cestách. Dvě záležitosti, ještě stále platí upozornění v Novém Jičíně na Sokolovské, kde se srazily tři auta dohromady, tedy dodávka a dva osobáky. A nová nehoda v Karviné, ulice Rudé armády, kousek od té téčkové křižovatky na tu hlavní magistrálu v Karviné, která vede celým centrem, tak tam dvě osobní auta.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh!

0: Posloucháš Fresh Radio.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

Navážu ještě jednou takovou informací ze světa za volantem. A ta je drsná, ze Švýcarska. A začal bych možná tím, možná víte, možná nevíte, ale Švýcarsko, co se týče pokut, tak funguje takovým zvláštním způsobem, asi spravedlivým, na druhou stranu je třeba říct, že tam nejsou pokuty dány pevnou sazbou, ale podle vašeho příjmu vám percentuálně vždycky vypočtou pokutu. Takže za stejný přestupek, nevím, obyčejný Švýcar dostane třeba 100 franků a někdo, kdo je takzvaně zavedou, může dostat i 1 000 000 franků, protože hold z jeho příjmu vypočtou adekvátní část. A teď si tady koukám, čerstvá švýcarská záležitost, řidička, která měla, jak sama říkala, poté nervy, tak dostala za rychlou jízdu 4 roky na tvrdo. 4 roky za to, že ve stovce jela 238 km hodině. A ono, už tohle to je samozřejmě přes čáru, ale navíc paradox na tom je největší, že ji neusvědčili žádné kamery ani policisté, ale její vlastní videa, které dávala na socky. No prostě, hold, dneska chceme být vidět, že jo, na těch sociálních sítích, tak nám občas mozek vypne a nedojde vám tam informace, že když to zveřejníte, tak to uvidí všichni známí. A je více než pochopitelné, že to někdo z nich nasdílí dalším známým, až se to dostane k někomu, kdo to vidět nemá. To je razva. A když teda probíhal ten soud, tak soudce se vyjádřil, že za normální okolností by dostala jenom v uvozovkách třeba 18 měsíců na tvrdo, ale jelikož během těch videí, respektive na těch videích jde vidět, že během jízdy dělala ještě další věci, jakože třeba vystrikovala nohu z okna a podobně, tak řekl 4 roky. Děkujeme, při placení, no vlastně tady se neplatí, takže tam se usmívat nemusela, ale 4 roky, to je drsné.

0: Ten hlas, nevím jak vám, ale já pořád jsem tady analyzoval, je to Dr. Alban, není to Dr. Alban, samozřejmě umím si přečíst, jak se tenhle ten song jmenuje. Ale došel jsem k tomu, že mě to teda osobně jako Dr. Alban zní, ale je to bohužel, nebo bohudík, těžko říct někdo jiný. Jedna z novinek, které jsme nasadili tento týden, Belters, a ten rapper pravděpodobně, nebo ten zpěvák si říká Reggie, ale jeho hlas by byl 100% zaměnitelný s Dr. Albanem a s jeho třeba peckou It's my life, no, je to někdo jiný.
1: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Pojezdfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Pojezdfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Jako tak, to my si dáme na zábavu.
5: Pojezdfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.pojezd.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
10: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Koukneme na počasí, které už několik dnů předem slibovalo, že by měl přijít déšť. A on přišel, ale ne na naše území, na náš region. Zatímco Čechy tam jakože celkem zapršelo, i když píšou, že ne tolik, kolik se předpokládalo. Tak u nás na Ostravsku, za okolností jsem byl zrovna v tu chvíli včera venku, odpoledne začaly při svítícím sluníčku padat kapky, tak to bylo takové příjemné. A teď se čekalo, jako jestli se rozprší, no a ne, jestli napadalo prostě 3-5 minut, popadalo pár kapek, které ani neželou, že ani cesty nebyly mokré, to prostě se všechno hned odpařovalo a tím to skončilo. A co se týče předpovědi na teda dnešní potažmo víkendové dny, tak vypadá to, že Morava, lépe řečeno tedy východ, zůstane na suchu. Jako už by mohlo zapršet, jo? To samozřejmě všichni chápeme, že příroda má nějaké cykly. A nebo je varianta, že tomu nahoře takzvaně už došla trpělivost a chce nás likvidovat. Já myslím, že bychom si to zasloužili za některé věci, co se poslední dobou dějí.
1: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
2: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
1: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
2: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
1: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

I dneska výjimečně nám trošku bulvárku, byť to není moje parketa, ale teď mě zarazil čerstvý článek a dokonce si pamatuju, pár měsíců zpátky jsem to tady taky probíral, kdy syn slavného páru Davida a Victoria Beckhamových, tedy Brooklyn, tehdy před těmi několika měsíci vydal takové prohlášení, to mělo snad, nevím, 5-6 stránek, kde si stěžoval, jak trpěl být tím, že je dítě v rodině Beckhamových, co všechno tam bylo špatně, tam vypisoval normálně položku po položce, lépe než nějaká mediální agentura to udělal. A nepřišla na to žádná reakce ze strany rodičů. No a ta se stala teprve teď se zpožděním, kdy Victoria dávala včera rozhovor v televizní show a tam poprvé za celou dobu teda se vyjádřila, že nechápe, co se stalo, protože mladý pán Brooklyn si tam hlavně stěžuje na to, že oni nefungovali jako rodina, oni fungují jako značka Beckham, takže všechno je podřízeno biznisu. Což je na druhou stranu asi je tak trošku pochopitelné, když jste David Beckham nebo Victoria, že? A sama říká, že si tak nějak neuvědomovali, že by ten klub tím trpěl a asi nevím, jestli tam byly nějaké nezhody, nebo se to prostě neřešilo. Osobně si myslím, že když se narodíte v tomhletom prostředí, tak vás stejně vychovávají hlavně chůvy a ty rodiče vydáváte možná tak jako při snídani anebo jednou za týden, protože jsou většině někde v pohybu. Teď je otázka, jestli je dobře nebo špatně, že někdo takový si pořídí dítě. Ale pamatuju si, kolik, skoro 40 let zpátky, když jsme v 90. jeli do Londýna pro tehdejší přítelkyni jednoho nejmenovaného kolegy, tak už tehdy v 90. v těch anglických rodinách ty děcka stejně vychovávali v podstatě operky, se jim tehdy říkalo. Takže ten kontakt tam byl takový trošku jiný, no. Nevýhodou toho bylo, že ty děcka si mohly dělat totální bengál, protože ti rodiče tím, že je viděli velmi minimálně vždycky večer po práci, tak jim tolerovali to, za co byste tady u nás, našich kluzích a jich okamžitě dostali, ne jako napomenutí, ale jednu ostrou, ne-li víc. No, tak jsem zvědavý, no. Jediné, co mě tak jakože pobavilo v celém rozhovoru té Victorie včerejším, tak tam prohodila takovou větu, která nevím, jestli úplně dává smysl. Ona tam řekla, že výchova dospělých dětí je úplně jiná než výchova menších dětí. Jako dospělé dítě je dítě, jo? Tady bych se dovolil trošku polemizovat, ale samozřejmě nic to nemění na tom faktu, že narodit se v rodině bohatých lidí, kteří navíc jedou těžkou ekonomiku, je asi složitější. Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Já jsem se normálně doteď uvědomil, že nevím, jestli zítra vysíláme nebo ne, ale mám pocit, že zítra je volno, tak pravděpodobně zítra vysílat nebudeme. Tady já teda se minimálně nedostavím. Ale ještě zůstaneme u dneška, koukneme, jak to vypadá na cestách. Ještě pořád platí upozornění na nehodu, která už se stala v předchozí hodině, a to konkrétně v Karviné na ulici Rudé armády, v místě, kde už najíždíte téměř na tu velkou cestu, která vede přes centrum, tak tam se řeší následky nehody. A nová nehoda je na Novojčínsku v obci Starý Jičín. Když si jedete z rychlostní silnice směrem k restauraci k zámečku pod hradem, tak na tom sjezdu osobní a nákladní auto.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Majále z Ostravské univerzity je tady! Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Siesta.

0: Klaus na Fresh Radio.
1: Esa boca linda, tu boca linda. Esa boca linda, tu boca.
0: Buď fresh.
2: Fresh.
0: Fresh Radio. Hrajeme nejluxusnější house music pro vaše party.

0: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
2: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
5: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžo labůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: 12 hodin 31 minut, ladíte Fresh Radio a startuje naše živé vysílání z Mája lesu Ostravské univerzity. Zdraví vás Ondra Turda, dneska jsem si tady takhle převzal od svých kolegů Romana a Radka pořad siesta, tak se zatím klidně můžete vyklidnit, dát si nějakou pohodičku, kávičku po obědě a připravit se na to, co se dneska celé odpoledne nejenom na vlnách Fresh Radia bude odehrávat, protože my jsme součástí Mája lesu Ostravské univerzity, toho studentského tedy, nebo říkejte tomu, jak chcete, který odstartuje ve 14 hodin 30 minut v City Campusu v Ostravě u Ostravské univerzity, u té krásné budovy, kde je prostě celá fakulta sportu a všeho možného věnující se studentům Ostravské univerzity. Program bude bohatý, vím, že kolem 14:30 právě taky zahájí například starosta Moravské Ostravy a Přívozu, pan Veselka, tak snad i jej si odchytíme tady do našeho live vysílacího vozu. Naše moderátorské duo, které se po delší době setkává spolu na pódiu, Honza a Mikaela, ti budou provázet hlavní stage. Já si vezmu potom Talk Stage. Odpoledne bude moderovat taková zajímavá netradiční dvojice u nás v živém vysílání, a to Lumír Mořkovský a Marek Urbanec. No a od 17 hodin v naší Fresh zóně a taky v našem vysílání bude živě in the mix Aleš Bruna, jak už on to tak umí, se svým Fresh mixem, tak si máte na co těšit. Hezké odpoledne!
1: Siesta!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
0: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poesfestu.
7: Jo, vlastně. Náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
7: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
8: Je to tak, to my si dáme na zoba.
9: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

Pár minutek po 13. hodině. Chainsmokers a Selfie na Fresh Radio. Vysíláme z kampusu, ze City kampusu Ostravské univerzity, kde za chvíli odstartuje Majáles roku 2026. No, doufejme, že nám vydrží internetové připojení, protože tady s tím poslední hodinkou velmi soupeříme, no tak držte palce. Tak jak si studenti asi vymodlili počasí a my jsme jim drželi palce, tak snad i to připojení bude fungovat. Zdraví vás, Ondra Turda.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz

0: Fresh Radio, Majáles Ostravské univerzity a Ondra Turda společně už s Markem Urbancem, který tady bude odpoledne trávit taky s kolegou Alešem, že jo? Nakonec, abych nekecal. Je to tak, Marku?
1: Ano, ano, je to tak. Hezké odpoledne i ode mě. Díky bohu za to vymazlené počasí a musíme omluvit potom odpoledne na Lumíra Mořkovského, který musel udělat něco důležitého pro své děti. Aleš slíbil, že sejde z hor a to je dobře. My se na něho těšíme.
0: Náš doktor z hor, nová edice, dorazí. Jediný DJ z Vysalají, jakoby, ale zpátky k našemu tématu. Marku, kdy ty jsi opustil školní lavice? Jak dlouho to je?
1: Já ti to řeknu naprosto přesně, rok 1992.
0: 1992.
1: Ano, no, a hned teda... to bylo na podzim a pak jsem hned na jaru šel na vojnu.
0: Na vojnu, takže 34 let jsi ze školy. A vrátil by ses takhle ještě, jakoby, nebo vůbec?
1: Já myslím, že na tu střední školu asi jo, to byla legrace docela, no.
0: Tak super, tak třeba se zeptám i pana starosty, doufujeme, že ho tady po slavnostním zahájení, které odstartuje ve 14 hodin 30 minut, dostaneme. A třeba i on si zavzpomíná na své studentské časy. Buďte fresh, poslouchejte dále a rozhodně vězte, že tady přivítáme i pana Anděla například, to je člověk, který stojí za čistým festivalem, bude tady Minárik, to je sportovec, který ovládl olympiádu. Ten bude také na talk stage a doufejme, že i jej přeprosíme, aby dorazil k nám do studia. No a tak dále a tak dále. Rozhodně přivítáme organizátory a možná taky generální partnery.

0: Siesta.
1: Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu do

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 14 hodin a 4 minuty. Pojďme se společně podívat na dopravu. Aktuální dopravní nehoda je v ulici Horní v Ostravě Hrabůvce. Je to kousíček od toho velkého kruháče, že jo, Horní, doktora Martinka a tak dále. No tak dávejte si tam velký pozor.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
5: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Rychlá rota.

0: Tak 14 hodin a 19 minut k tomu za 10 minut asi zhruba začíná tady Majáles a my vysíláme živě z naší T1 přímo před kampusem Ostravské univerzity a já mám před sebou neuvěřitelného člověka, který přijel z hor, vichr z hor, Aleš Bruna je tady. Hezké odpoledne.
1: Zdravím všichni posluchače, ano, jsem tady a budu společně s vámi až vlastně do 19. hodiny, protože od 17. do 19. tady budu naživo
0: Fresh mixovat Mix Live.
1: Fresh Mix Live. A samozřejmě tady dneska odpoledne budeme mít spoustu vzácných hostů a tím vlastně jsem se oslým můstkem přenesl k tomu prvnímu, který už sedí po mé levici. Mám tady pana starostu.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny a vichr z hor přinesl Fresh, takže jsem tady musel být jako první a já jsem úplně natěšený, protože jsem přijal pozvání a za chvilku bude zahájení, tak já se na to moc těším a myslím si, že to bude velká jízda dneska.
0: Tak já myslím, že je důležité, aby fakt opravdu to počasí vyšlo, aby nám nezačalo pršet, protože Aleš sotva, co přišel, tak začal tady řešit, že bude pršet. Prostě nesmí pršet. No, uděláme všechno pro to, aby nepršelo, i když poručíme větru, dešti, to už tady bylo a nějak se to nepovedlo. Jak se těšíte na ten Majáles celkově?
2: No já se těším moc, protože vím, že mladí to dokážou pěkně rozjet a já myslím, že pršet nebude, bude akorát krásné počasí na tancování a užívání si všech těch parád, co tady jsou, kolem rostou stánky jeden za druhým, takže bude to opravdu velká paráda, takže doražte všichni, protože jsem slyšel, že vstupné prý je zdarma.
0: No, vstupné je zdarma. Já bych teda, jako když jste říkal, jste mi to vyloženě zakázal, já bych se jenom zeptal, co vy a vaše studentská léta, i když jste mi to teda zakázal, tak něco práskněte na sebe, pane starosto.
2: No, já žádné studentské léta nemám, protože mám za sebou učňák a pak je velkou školu života, jako jo, takže v podstatě, ano, krásný fresh podpásovka. Jako,
0: ale já jsem vás do toho netlačil, já mám kamaráda, který tvrdí, že 90 si vůbec nepamatuje, jo, takže...
2: Ano, kdo si je pamatuje, ten je nezažil.
0: Aleši?
1: No, když koukám na to počasí, tak je to vlastně ideální počasí na to, aby se dalo tancovat venku a člověk se nespotil, takže určitě přijďte, zábavy je tady spoustu, stánky jsou tady taky a jsme tady i my, tady Fresh Radio se svým playlistem.
0: No samozřejmě starosta Petr Veselka je tady s námi. Chcete něco ještě vzkázat našim budoucím, jakože studentům, kteří tady přijdou? Nebo...
2: budoucím studentům, já myslím, že to jsou současní studenti, ale super, moc se na ně těšíme, já si myslím, že už se to tady zhromažďuje a myslím si, že opravdu už jsem to dneska jednou řekl, opakuju se, jsem starší pán, bude to jízda.
0: Super. Pane Veselko, moc děkujeme za rozhovor. No a za chvíličku se zase ozveme. Rychlá!

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poez Festu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poez Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to
0: my si dáme na zobák. Poez Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
2: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikem.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: to neuvěřitelné, ale že tak zabraný tady do té muziky, že mi tady podupává těma nohama a já neumím trefit, abych mu zapnul mikrofon, jo. Tak prosím tě,
1: příště... mám ho teda puštěný,
0: máš ho teda puštěný.
1: Dobře, ale, to dopadlo, je to super.
0: Ty jsi houpal s celým autem, já jsem se neuměl trefit, jako jo, to mi trošku já, tady...
1: Že by to starší auto mělo špatný péra?
0: No, to úplně nejsem jistý, možná, že má dobrý péra.
1: To byl Somber, to byla velká hvězda, mladičký americký zpěváček půvabný, který byl nedávno v Praze. Totálně narvané koncerty normálně všude po světě, no.
0: Jinak posloucháte Fresh Radio, my jsme Rychlá Rota, dneska speciální vysílání Aleš Bruna, Marek Urbanec. No a jestli byste
1: ale
0: chtěli
1: hlavně,
0: vědět, co
1: jasně.
0: Je dneska na Majálesu.
1: My jsme totiž na Majálesu, to jsme jim zapomněli říct, ano, oni to asi ví už asi, že?
0: Před kampusem Ostravské univerzity a právě na hlavní stage zpívá a hraje Matěj Janík.
1: Ano, a máme tam ještě něco dál?
0: Ano, pak je tam Skrat, Sosen, Jasmín a hlavně v 19 hodin slovo rektora, docenta magistra Petra Kopeckého.
1: A já tam jsem.
0: To nevím, kdo to je, toho chlapa vůbec neznám tady.
1: To je náš kolega, který bude na hlavní stage to moderovat společně s Mikálou, která ti utekla dneska.
0: Ne, to je v pohodě. Ona je mladší, takže ona může na stage, my starší sedíme v autě. A ještě je třeba dodat, že já jsem ho schválně nepředstavil, protože člověk, který se stydí za to, aby, že nenosí tričko Fresh, tak
1: ale
0: ho prostě
1: ho
0: nebudu
1: dostal,
0: ho jmenovat.
1: Nakonec si ho oblíkl. Kde ho máš vlastně? Ono zas nemá.
2: Já jsem si ho ušpinil, ale já si ho zase oblíknu.
1: Dobře, to doufáme dobře, samozřejmě, dobře. Až zase polezeš na stage, musíš ho mít. Jsme fresh,
0: vysíláme živě z naší žlutobílé T1, tedy před kampusem Ostravské univerzity, už jsem to říkal, a tohle to je Majáles.
3: Ty Míšo, co je to ten brunch?
4: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
3: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné v neděli 10. května.
4: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
3: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
4: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
1: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
2: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálený kotel. Rock, punk, jazz, elektronika naživo, metal. Prostě to, co drží Ostravu vzhůru, i kdyby padaly šutry z haldy. Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
5: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
4: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
6: Rychlá rota.
7: Fresh Radio.
6: Fresh Radio. Fresh Radio.
7: Plné té nejčerstvější muziky.
6: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.
8: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
9: Jako teď?
8: Ne, na Poes Festu.
9: Jo vlastně, náš oblíbený Poes Fest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
8: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
9: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
10: Je to tak, to my si dáme na zoba.
11: Poes Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
12: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
13: Moje auto mě reprezentuje.
14: Automička IMO.
13: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
14: Automička IMO.
13: Perfektně umyté auto od 109 korun.
14: Automička IMO.
13: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
14: Automička IMO.
13: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
15: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého.

0: Taková old schoolovka na Fresh Radio, Basement Jacks, Where's Your Head? 14 hodin 59 minut a 59 vteřin právě teď, takže 15. hodina je tady. Vysíláme živě, vysíláme z kampusu Ostravské univerzity, kde probíhá Majáles Ostravské 2026 a máme tady prvního, nebo respektive asi dnes už druhého vzácného hosta. Tím prvním byl starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pan Petr Veselka a tím druhým, určitě ne ve váženosti, ale tím druhým v pořadím je doktor Milan Anděl. Dobré odpoledne, Milane.
1: Hezké odpoledne, zdravím všechny posluchače Rádia Fresh tady z Ostravy.
0: Vy jste tady dnes pozván na Acoustica Talk Stage, kde se taky za několik minut potkáme. A to jako člověk, který je vlastně absolventem Ostravské univerzity, říkám to správně?
1: Je to tak.
0: Taky jako člověk, který tedy působil dlouhodobě v kraji, ale hlavně jako, a takhle mi to napsali organizátoři, expert na propojení teorie a praxe, ale asi vás nejvíce možná lidé budou znát s tím, co všichni zažili i na Ostravsku, na těch velkých festivalech, i tady vlastně dneska, projekt Čistý festival, říkám to správně?
1: Přesně tak, Čistý festival, to je věc, kterou jsme vymysleli prakticky už před 20 lety a víceméně třídíme na festivalech.
0: Tak, jak jste řekl, třídíme na festivalech, to znamená, kde vás vlastně napadla ta myšlenka toho, že jste asi na nějaké akci a říkáte si, herko, tady je ale chlívek, s tím by se dalo něco určitě udělat?
1: Souvisí to s mými studentskými lety, což je Ostravská univerzita v podstatě v době, kdy ještě ani na Hladnově pořádně nestála ta nová budova, natož tak tady ten pěkný kampus, kde jsem dneska poprvé a v podstatě tehda jsem stejně jako ostatní studenti tady dneska i já byl na festivalech, kde byl obrovský bordel, jestli to tak můžu říct.
0: To se asi ani jinak nedá nazvat.
1: A napadla mě ta myšlenka, hele, pojďme to nějak třídit a lidi dávali kelímky a my jsme jim za to dávali pivo.
0: To je geniální myšlenka. Tenhle ten čistý festival v vozovkách se rozrostl nejenom v krajině, nejenom v republice, ale vůbec, já bych řekl, skoro po celé Evropě, jestli se jako nepletu. Jak ta myšlenka vlastně roste, jak to funguje?
1: Ta myšlenka rostla kolem toho roku 2010, kdy v podstatě, nevím, jestli to uvědomí dnešní lidi, internet byl už docela stará věc, ale Facebook byl hodně nová věc, hodně velká novinka, Instagram v podstatě nebyl a nic dalšího. A jelo to asi tak s tím Facebookem v té době, který tehda měli jako skoro všichni, tři čtvrtiny lidí a my jsme to tam propagovali a největší zásluha byla, že české kapely a čeští muzikanti z toho byli tak pav, že za náma sami chodili, chtěli se fotit, sdílet si to na tom mladém Facebooku. No a tak se to dostávalo mezi lidi a samozřejmě, když se tak virálně šíří, tak se z toho stane trend.
0: Naším hostem ve vysílání živě v kampusu Ostravské univerzity při Majálesu 2026 je doktor Milan Anděl. A my si za chvíli ještě budeme pokračovat v rozhovoru, tak poslouchejte dále.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
2: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Víkend na chatě, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
9: Jako teď?
8: Ne, na Poesfestu.
9: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
8: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
9: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
10: Jako tak, to my si dáme na zobák.
3: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz

0: Živé vysílání z kampusu Ostravské univerzity.
1: Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh Radio.
0: A s ním je tady náš druhý dnešní host, pan doktor Milan Anděl, který je znám tím, že je jeden z průkopníků a zakladatelů takzvaného čistého festivalu. Vítám vás po druhé tady, už po 15. hodině. A my jsme tady tak mimo éter probírali spoustu věcí, které by se daly k tomu čistému festivalu říci. Vy jste naopak v éteru zmiňoval, že rostli jste s tou sociální sítí, která byla vlastně ta první celosvětová, s Facebookem, a tak jste postupně dávali ty vědomosti do zbytku nejenom České republiky. No a tak jsme se postupně dostávali dále a dále a já jsem položil takovou otázku, co je vlastně lepší, být na festivalu kelímky, které se vyhazují, nebo kelímky, které se umývají. A taky jsme se jako dostali k té otázce, že i díky vám se takovéhle věci řeší, protože kdysi by na to vůbec nikdo nehleděl.
2: Záleží, kde ten festival se koná. To je důležitá věc, jestli v tom regionu je možné ty kelímky recyklovat. A taky obrovský game changer byl, když vlastně pivovar, který například na Kalersech prodává pivo, se rozhodl ty kelímky udělat z materiálu PET, protože to je dobře recyklovatelný materiál poměrně všude. To znamená, Kalers of Ostrava například si nechali udělat studii, která řekla, hele, když ty kelímky dokážete vytřídit a recyklovat v rámci toho regionu, tak je to výhodnější pro přírodu z hlediska uhlíkové stopy, než ty kelímky vozit z Ostravy do Brna na Myčku, opakovaně stovky tisíc kelímků. Takže tahle ta studie ukázala, že v tom množství, jakém se ty kelímky produkují v dolní oblasti Vítkovic, je lepší to zrecyklovat v regionu. A Kalersi měli jasno a šli do toho. Já jsem za to rád, protože to dává smysl.
0: A přesně to podtrhuje to, že třeba na začátku takových Kalers by se nic takového vůbec neřešilo. Prostě se to někam vyhodilo a bylo, a i díky vám se celkově na těch festivalech používá to slovo udržitelný. Jak si vy vlastně vysvětlujete udržitelnost, jako ten význam toho slova?
2: Ta význam je asi jasný, že svět a příroda po nás zůstane stejný, v stejném stavu, jako jsme do ní přišli. Já si myslím, že jsme na světě na návštěvě a že bychom se o to měli starat tak, aby i ti, co přijdou po nás, ten svět viděli stejně pěkný, jako jsme do něj my vstoupili.
0: No a jelikož jsme tady hlavně Ostravské rádio, metropolitní, neboli Moravskoslezské, řekněme, tak vy jste taky jeden ze strůjce myšlenek Uklidíme Beskydy. Co je tohle zase za myšlenku a jak to probíhá?
2: To vzniklo taky před více než 10 lety. My jsme s partou dost běhali, to byla móda různých beskydských sedmiček, asi celá řada posluchačů ví, o čem mluvím, ultramaratony běžecké, a nás děsně štvalo, že všude na horách byl binec. Já jsem v té době vlastně dělal doktorantské studium na Ostravské univerzitě a zkoumal jsem švýcarské odpadové hospodářství. A tam je nádherná příroda, tam ty lidi byli o kus dál v tom myšlení než u nás. Tak nás to štvalo, že tady máme binec v našich Beskydech, tak jsme na ty tréninky po horách začali běhat s igelitkama, začali jsme sbírat odpadky a bylo jich dost. A tak se k nám přidávali další a další lidi, až to prorostlo v happening, a před covidem v roce 2019 ten happening navštívilo skoro 5000 lidí, kteří s náma šli uklízet.
0: Wow. Milane, ještě než vás propustím tady alespoň z našeho mobilního studia Fresh Radia, tak v současné době se tady věnujete čemu? Protože já jsem se dočetl, že jste lídr v oblasti ESG. A tak jsem si říkal, ESG, co to je? A já jsem se dočetl, že to je Environmental Social Governance, jakoby životní prostředí, společnost a řízení produktu. Co si pod tím můžeme takhle jako normální smrtelníci představit a co vás teda aktuálně živí a co je váš trend?
2: Pod tou zkratkou se skrývá si zodpovědný přístup ke světu a k lidem. Nicméně mě živí to, že už v podstatě přes 20 let dělám reklamu a marketing. Začal jsem už v době svého studia a děláme různé kampaně, například s tematikou třídění odpadu, ale pro celou řadu významných firm nejen z Moravskoslezského kraje, které produkují třeba hasičské oděvy, a nebo taky jeden pivovar. Děláme marketingově, což je jako pěkná zábava, protože máme zdroj zdroj toho nejlepšího řemeslného piva z Beskyd. Zdravím všechny Ogary a dcerky do Kunčic pod Ondřejníkem.
0: Milane, moc děkujeme za návštěvu u nás v našem mobilním studiu. Dostali jsme tady skvělé plechovečky s pitím. Vidím před námi popelnice, kde jsou krásně rozstřízené plasty, kovy, papír a směšný odpad, jak tomu říkáme všichni. Tak to pěkně po sobě vyhodíme a za chvilku na akustik a talk stage. Díky moc za návštěvu.
2: Přeji hezký den, hezký prodloužený víkend všem.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio. Fresh Radio. Lily,

0: Dámy a přátelé, jste opět na Freši a posloucháte speciální vysílání živě z ostravského Majálesu. U mikrofonu Marek a Aleš. Dneska výjimečně jsme se tady sešli dva nejstarší lidi z rádia.
1: Počkej, ty jsi mladý relativně, ne?
0: Relativně.
1: Co se speš mezi nás důchodce?
0: Jako? Aha, já jsem zapomněl, že jsem třetí nejstarší, dobře, čtvrtý, tak nechme toho. Vy, co jste chtěli přijít a nejdete, protože si myslíte, že budete pršet?
1: Nebude pršet.
0: Tak nebude pršet.
1: Já jsem zbytečně plašil.
0: Aleš zbytečně plašil a hlavně čaroval tak, aby prostě nepršelo.
1: My tady celou dobu foukáme do nebes, abychom to rozfoukali a podařilo se to, takže pršet nebude. A chceme vás tady nalákat, protože zatím je tady jako nemoc lidí, ale můžeme říct, že je tady spousta pěkných holek. To jsem si tak jako leda by
0: holky, ano, začíná se to tady sbírat.
1: Dobře, zatím je tady, kluci tady jsou, no.
0: Je tady víc pěkných holek než pěkných kluků.
1: Ale hlavně je tady skvělá muzika a spousta stánků s občerstvením, je tady spousta jídla, pití.
0: A několik druhů piva a když se dívám, tak i nálko pivo tady, no prostě, co vás napadne, tak to si tady jakože, myslím si, že můžete dát.
1: A navíc jsme tady my jako Fresh Radio, takže to je taky důvod nás vidět naživo.
0: A zhruba za nějakou hodinku a půl už Aleš za mixem a pojedeme Fresh Mix odsaď
1: živě,
0: jo?
1: Jasné.
0: Tak jo, tak zůstaňte s námi.
1: Máte se na co těšit.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžo labůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukáš.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, podíváme se společně na cesty, máme minutu a půl po 16. hodině. Aktuální dopravní nehoda je v ulici Cingrova, tady u nás v Ostravě, jsou tam v sobě dva osobáci, dávejte si na sebe pozor.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
8: Jako teď?
7: Ne, na Poesfestu.
8: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
7: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
8: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
9: Je to tak, to my si dáme na zlova.
10: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
11: Rychlá rota.

0: Dneska speciálně rychlá rota, živě z ostravského Majálesu. Aleši, ty jsi říkal, že tahle ta kočka chystá nějakou novou muziku, nebo co?
1: Tak, Ariana Grande chystá na celé nové album, tak jsem zvědav, kam se posune zase hudebně. Ale my jsme tady dneska kvůli tomu, že študáci tady dneska mají svůj Majáles přímo před univerzitou a už se nám to začíná pomaličku scházet. Dokonce nás na chviličku tady osvítilo sluníčko, i když to vypadalo s tím počasím jako na hraně. Ale nakonec sluníčko tady se ukázalo a už se to tady schází. Myslím, že dneska večer bude veselo.
0: Určitě, takže zdravíme všechny škarohlídy, kteří nám nepřáli, tak věřte, určitě to dneska tady zaplníme a bude tady randál až prostě do
1: program je
0: konce.
1: Bohatý. Jsou tady draminky, jsou tady repeři. Přijďte se podívat naživo.
0: A víceméně zhruba za nějakých už necelých 50 minut taky budeš rád ty naživo.
1: Už se těším.
0: Máš něco připraveno speciálního, nebo jak to vidíš?
1: Mám i mikrofon, budu zpívat.
0: Tak jo, tak máte se na co těšit. Jdeme dále.
2: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
3: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
2: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
3: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
2: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
8: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák.

0: Ostravě Přívoze. Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy. Více info a lístky na www.bardak-klub.cz.
1: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Další skvělá muzika tady u nás na Fresh Radio v rychlé rotě, kterou jedeme naživo tady od kampusu Ostravské univerzity. Jsme tady na louce, jsme tady v živě s naší T1 a máme tady speciálního hosta.
1: Ještě před chvíličkou stál na pódiu se svou kapelou Skratce, kterou hraje strašně dlouho, vzpomínám si, že už na Gimplu tenkrát s nimi hrál, slezl z pódia a hned jsme ho tady vtáhli k nám do našeho studia a máme tady pana Hasíka.
2: Dobrý den, zdravím všechny, téměř přímo z pódia, kde jsme se Skratem hráli. Jsme založili už před 44 lety Skrat a letos teď jsme odehráli vlastně tady na pódiu celou desku, kterou letos vydáme konečně jako první.
0: Tak já se hned ze startu zeptám, jak se hrálo, jaký byl zvuk, jaký byl pocit?
2: Jo, výborné to bylo, zvuk a všechno, paráda, lidi reagovali,
0: Aleši?
1: Já vím, že ty jsi, my se teda musím přiznat, že se známe už relativně dlouho a tak si dovolím tykat, vím, že ty děláš ve stavebnictví a tak prosím tě, co jako stavební firma, velká stavební firma tady na Ostravsku máte za sebou a taky, jestli by si nám trošku nastínil ty plány, co se tady v Ostravě bude dít pod vaší taktovkou.
2: Tak my máme holding Purpozia Group, do kterého patří řada firem, celkem jich je teda 46, ale to nebudu tady všechno vyjmenovávat. Co se týká Ostravy, tak tady působíme jednak jako generální dodavatel, jako HSF Systém, který je hlavním partnerem Majálesu a ten staví krásnou rezidenci na ulici Biskupská. Takže a hned vedle toho máme další projekty dva, které děláme jako developer a to je polifunkční dům Václav a Vila Dvořákova, což bude bytový projekt.
0: A to je všechno tady na Ostravsku?
2: No to je všechno, co je v Ostravě, ale aha, jinak my jsme mezinárodní firma, máme firmu taky na Slovensku, HSF Systém SK a řadu dalších firm a taky v Rakousku máme HSF Systém AT, takže stavíme i v Rakousku, ve Slovinsku, v Itálii a v dalších evropských zemích.
0: No tak super, v tom případě mě napadá jediná otázka, co je teď váš úplně největší projekt, jakože top, úplně jakože wow, co to bude?
3: Srdcovka.
2: Jo, to je dobrá otázka. Pro nás jsou všechny projekty srdcovka, my jsme jich za dobu existence, což je asi 25 let, už udělali hodně přes 1000 a všechny byly srdcovky, ať malé nebo velké, ale jak říkám, působíme po celé Evropě, nicméně jsme ostravští patrioti, takže tady chystáme rekonstrukci a dostavbu hotelu Palác v centru Ostravy, takže to je teď věc, na kterou se hodně soustředíme, ale ta je zatím ve fázi přípravy, o to je to důležitější.
0: Že bychom si zase mohli někdy po letech zajít do Sakury?
2: Bude tam řada různých restaurací, je to taky polifunkce, bude tam i hotel a bude tam nájemní bydlení a taky obchodní zóna. Bude to otevřené na rozdíl od toho, co si možná pamatuje, Aleš si to určitě pamatuje, že to byl takový uzavřený areál, ale my to otevřeme pasážem a bude to propojené jak do ulice Nádražní, tak směrem ke Karolíně, tak i k divadlu Moravskoslezskému národnímu.
0: No tak super!
1: Já vím, že ty jsi velký patriot a že vlastně sponzoruješ i dnešní Majáles. Tebe vlastně pořád drží muzika, protože jsi aktivní muzikant, to znamená, sponzorujete ještě víc takových kulturních akcí tady na Ostravsku?
2: Jasně, my jsme partnerem řady kulturních a sportovních akcí, nejenom na Ostravsku, my se cítíme doma taky v Žilině na Slovensku, anebo ve Wien-Neustadt v Rakousku, tam jsme taky doma. Takže snažíme se, organizujeme soutěže pro studenty středních škol, podporujeme vysoké školy nejenom Ostravskou univerzitu, ale taky VŠB, spolupracujeme i s ČVUT a dalšíma vysokýma školama, samozřejmě i se Slovenskou technickou univerzitou, takže ta naše podpora jako kulturních a sportovních aktivit a školství je poměrně rozsáhlá, protože to bereme jako takovou tu protiváhu tomu našemu technickému a ekonomickému podnikání.
0: Hele, tak super, moc krát děkujeme za návštěvu v našem rádiu, v našem studiu. Dobře se hrálo, podpora tady tohletoho Majálesu je naprosto skvělá. U nás za mikrofonem pan Hasík, moc krát děkujeme a ať se daří.
2: Děkuji taky, ať se daří i vám.
1: Díky.
4: Buď fresh!
5: Fresh!

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Majáles Ostravské univerzity je tady. Porose zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte pulari.cz.
6: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Kartel Pizza Ostrava. Při jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
2: Dab FM anebo apka.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
9: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
11: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
12: Jako teď?
11: Ne, na Poez Festu.
12: Jo vlastně, náš oblíbený Poez Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
11: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
12: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
13: Je to tak, to my si dáme na zobák.
14: Poez Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
15: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
16: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
15: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
17: Letní rande, stylově.
18: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
19: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
20: Potřebuješ restart? Není třeba kafe, stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak

0: Vinici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.

Tak přejeme hezké odpoledne. Jednak všem posluchačům našeho rádia, jednak tady všem na Majálesu, který se pomaličku rozjíždí, začíná se to tady konečně trošku scházet. Tak ty následující dvě hodinky si dovolím tady naživo mixovat nějakou aktuální i starou dobrou taneční muziku, abychom vám navodili tu správnou atmosféru pro dnešní večer, který doufám bude trošičku veselější, než je to odpoledne. Tak hezký poslech. A kdyby se vám chtělo tancovat, jakože dva tanečníky už tady asi mám, tak klidně můžete. Doufám, že ta tráva to přežije a že nás potom nikdo nebude žalovat.

Pokud ještě pořád uvažujete, jestli tady přijít na Majáles v Ostravě, tak prosím přijďte. Počasí nakonec se umoudřilo, sluníčko už pravda zalezlo. Možná přestane i foukat na večer a možná, že to opravdu bude báječný večer se vším všudy. Rozhodně počasí to nezhatí. Eaglova verze, Jamaican, právě teď na Fresh in the Mix.

Přidám taky trošku afrohouseové muziky, to by nás mohla zahřát. Protože jedině alkoholem nebo tancem či pohybem se můžeme zahřát. Adam Polášek.

Ale ta písnička je relativně stará, ale díky tomu, že byla použita pod reklamu na Juicyky, nejmenované Juicyky, abychom nedělali tedy konkrétní reklamu a nebyli za to sankcionováni, tak australští Pnau to dostali zpátky do hitparád. Tu, Corazón!

Tak dneska při čtvrtku tady živě z Maja Lesu, ale také samozřejmě na našich třech frekvencích, taky na aplikaci. A díky internetu hraje všude po světě a DAB Plus, jsme fresh. Přidám taky současnou Madonu. Je to neuvěřitelné, ale ta dáma v letech je zpátky. Dokonce chystá celé nové album. Už 15. v pořadí. A tady je písnička, která vyšla jako promo. Tady je se Stuartem Pricem I Feel So Free.

Jsem docela zvědavce na novém albu a Madonna vymyslí, protože ho udělala opět se Stuartem Pricem. S tím, kdy si dávno před 20 lety udělala i to první taneční album, které se jmenovalo Confession on the Dance Floor. I feel so free.

My samozřejmě vysíláme do éteru a vysíláme i tady pro vás, návštěvníky Majálesu. A dokonce pozor, jsme si pro vás připravili soutěže o hodnotné ceny, tak pozorně poslouchejte a hlavně se zapojte, prosím. No to sice nebude vidět, ale slyšet.

0: Aleš Bruna in the mix, kterého právě posloucháte tady živě na Majálesu Ostravské univerzity v City Campusu, kde i letos vysílá Fresh Radio živě. A my jsme to takhle dneska fajn propojili, nejenom, že jsme tady jako doprovodný program, nejenom, že tady máme Fresh Zónu, nejenom, že tady zveme zajímavé hosty, kteří stojí za organizací festivalu, ale máme i tady takovou talk stage, na kterou jsme zvali, a máme tady hosta, který nebude zpívat, teda pravděpodobně. Ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj, ne, ahoj, ahoj. Nemáme ani hosta, který by ten Miles nějak organizoval, že jo? Říkám to správně. Ale máme tady rostoucí hvězdu českého sportu, zimního sportu. A já už nebudu napínat, vítám ve studiu naději mužského snowboardu Krištofa Minárka. Ahoj, Krištofe.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Krištofe, ty jsi tady ne náhodou, protože, když to řeknu správně, tak jsi ve studentském věku, vysokoškolském studentském věku, bude ti letos 20 let, jestli se nepletu, a jsi takový, já to řeknu, já se vůbec nebudu bát, vlastně první mužský talent snowboardu po velkých letech, kdy se v českém sportu říká, že si často už holky, jako Estera podobně, dají srandu, jako kdy bude nějaký ten chlap, který to na snowboardu rozbalí a možná ho český zimní sport našel. Je to tak? Nebuď skromný, jo?
1: No, tak určitě v mém odvětví ano, ale je tu dalších spoustu mužů a kluků, kteří jsou jako šikovní na snowboardu, například třeba ve snowboard crossu nebo ve freestyle snowboardingu.
0: K tomu určitě dojdeme, protože není snowboard jako snowboard, no, že jo, lyže jako lyže, jeden skáče, druhý rebišky, třetí slalom a tak dále, a i na tom snowboardu to nebude jinak, ale já o tobě vím, že jako téměř asi každý, kdo dělá nějaké ty zimní sporty a na něčem jezdí, tak začal na lyžích. U tebe to bylo prý ve dvou letech.
1: Jo, ve dvou a půl letech mě taťka začal učit na lyžích, a od vlastně dětství jsem tak nějak byl k tomu sportu vedený, k těm lyžím, a pak vlastně v šesti jsem chtěl zkusit snowboard a nějak jsem u toho zůstal. No,
0: no a dobře, jaký je tvůj původ, jako z jaké části republiky jsi a které byly ty první hory, které jsi vůbec zkoušel?
1: Jsem tady z Ostravy, narodil jsem se v Porubě a vlastně první hory byla tady Beskydy, že jo, Bílá, Mezivodí a všechno takové, no.
0: Přesně jsem očekával tuhletu odpověď. Zdravíme i tam, pokud nás třeba na dabu posloucháte. A teď se tě tedy zeptám, ty jsi údajně i všestranný sportovec, že nejenom tedy lyže, snowboard, ale divoká voda je taky prý tvůj koníček, taky to umíš s florbalkou, a taky jezdíš na kole. Tak co všechno jako děláš profesionálně tady z toho?
1: Profesionálně dělám jenom snowboarding, ale dělal jsem vlastně od dětství, od nějakých 4-5 let jsem hrál florbal za Vítkovice až do nějakého 15. roku, kde jsem pak se rozhodl, že chci jenom snowboardovat, ale vlastně tak nějak všechno mě baví, všechny míčové sporty mě baví. Florbal jsem dělal, mamka dělala basket, takže basket mě baví.
0: Takže ty geny se potkaly prostě.
1: A... Jo. Taťka dělal, jezdil na divoké vodě, takže jezdím na vodě, to mě baví, takže to nějak všechno.
0: Ale zpátky k tomu prknu, jestli to tak mohu nazvat. Ty jsi hovořil o tom, že ve svém oboru jsi možná jeden z těch, ale pojďme to teda rozdělit, jak to je s tím snowboardingem, co všechno, nebo takové ty nejznámější, jakoby, nebo olympijské disciplíny na tom snowboardu se dají dělat. Jak je to rozčleněno?
1: Tak ve snowboardu je to alpský snowboarding, to, co dělám já, takže paralelní obří slalom. Býval na olympiádě ještě paralelní slalom, ten nám bohužel zrušili nějakých 12 let zpátky. Pak tam je snowboard cross a freestyle, tam je slopestyle a big air. No.
0: Super. Takže ty děláš konkrétně teda co?
1: Alpský snowboarding.
0: To znamená, pro tebe je ta největší disciplína být nahoře na tom kopci, přijet to co nejrychleji dolů, vykroužit to mezi těma brankama, mít nejlepší čas, nespadnout a potom si užít ty ovace v tom cíli.
1: Přesně, prostě být nejrychlejší v cíli, takhle.
0: Takže je to de facto tedy ta sama disciplína, co jezdí Ester, když to řeknu takhle, to je tato zprofanovalo v České republice, chtějme, nechtějme.
1: Jo, přesně.
0: Je to tak. Ty máš spoustu úspěchů právě z juniorské kategorie, ale je to pravda, že tady tím 20. rokem se z těch juniorů přepneš do té mužské reprezentace, Ostré, řekněme?
1: Je to tak, v juniorech býváme 5 let, to bohužel už skončilo pro mě letošním rokem, tak jsem zvědav, co přinese budoucnost, ta mužská kategorie, no.
0: Dobře, tak mi ale aspoň jako zase, můžeš klidně neskromně, protože jsi tady takový jakoby, velmi skromný, tak dodej si to sebevědomí, tak jak kdyby si byl nahoře na tom svahu, tam si určitě věřit musíš. Jaké jsou tvé nejznámější úspěchy právě z té juniorské části z toho pětiletého období, které teďka končíš?
1: Tak začneme úplně od začátku a to v roce 2020 byla olympiáda dětí a mládeže, tam jsem skončil první v obřím slalomu a druhý ve snowboard crossu. Pak v roce 2023 jsme s Aďou vyhráli týmový závod na IOFu, což je Evropský festival mládeže a pak tam mám nějaké pódia z Evropského poháru, z mistrovství světa juniorů a tak nějak se to sbírá furt, no.
0: Teď zase odbočím tady na chvilku bokem k tomu, co nám třeba jede takhle v uších, protože určitě i sportovec musí mít nějakou tu svou oblíbenou hudbu. Motivuje tebe třeba hudba, máš něco oblíbeného, líbí se ti nějaký styl, posloucháš třeba fresh, rozvykládej se klidně i o hudbě.
1: Jo, hudbu poslouchám skoro pořád a vlastně na svahu, když jezdím, samozřejmě na závodech ne, to je blbost pro mě, ale když máme tréninky, nějaké soustředění, volné ježdění, když se chci soustředit, tak i během té jízdy mám většinou jedno sluchátko na uších, tak abych samozřejmě nikoho nezranil a poslouchám, nejradši poslouchám, když jezdím, tak Travis Scott, no.
0: Travis Scott, dobře, dobře. Prosím tě, zpátky zase k sportovním zážitkům. My o tobě dobře víme, že ses dostal na olympiádu, na letošní zimní olympiádu, ale ta tvá cesta nebyla jako vůbec jednoduchá. Co se stalo, ty jsi takhle, když jsi přišel, ukázal svoji pravačku, to už máš jakoby, někteří lidi si dělají tetování, ty si ho dělat nemusíš, ty máš úplně jiný vzor na té ruce, tak prosím tě, co se ti teda stalo? Jako?
1: Celé tyhle dva roky, protože vlastně dva roky nebo rok a půl je olympijská kvalifikace, to byla pro mě strašně složitá, protože jsem byl takový nováček ve světovém poháru a na olympiádu se potřebuje člověk dostat tak, že sbírá body ve světovém poháru, tak se dostane na olympiádu, takže musím být do 30. místa ve světovém poháru.
0: To se povedlo?
1: To se povedlo, takže nějak celou sezonu jsem sbíral body ze světového poháru na tu olympijskou kvalifikaci a vlastně to ještě pokračovalo do letošní sezony, vlastně úplně do konce, než začala olympiáda a najednou na jednom svěťáku v Itálii, bylo to v Careze, obří slalom, tak bohužel v nějaké 5., 6. bráně byla mlha, bylo hnusně, ten den nějak prostě nebyl můj, sníh byl takový divný, nejezdilo se mi úplně dobře, takže udělal jsem chybku, spadl jsem na břicho a soupeř mi vlastně hranou prkna rozřízl ruku a teda vůbec to nevypadalo pěkně, všude krev, závod se zastavil tak na 3/4 hodiny a myslel jsem si, že mám minimálně po sezóně.
0: Nakonec ses zbrambořil, řekli mi to takhle po ostravsky, když jsme teda v Ostravě. A tvůj příběh možná tak jako dokáže připomenout příběhy slavných jezdců Formule 1, například Nikoho Laude, který si tvrdohlavě řekl, ale já prostě tu formuli a tu sezonu dojezdím. A ty si to asi taky tak nějak vzal, protože jako kdo by s takovýmhle zraněním vůbec jako třeba rok nemusel fungovat. A jak to bylo u tebe? Jako byla to tvrdohlavost, nebo strašně si chtěl prostě na tu olympiádu, nebo prostě tím, že máš takové geny a tak se to regenerovalo, tak se to nakonec jako průbnul. Jak to bylo?
1: Hodně jsem chtěl na tu olympiádu a hned jak se mi to stalo, tak jsem fakt si myslel, že mám po sezóně. Na olympiádu jsem první dny vůbec nemyslel, protože to jsem si říkal, že to je bez šance. A pak najednou byl jsem na operaci a nějak se to začalo hojit dobře, všechno šlo hladce a najednou jsem byl u doktorky a měl jsem správné kontakty tady v Ostravě a paní vlastně Krejčí mi řekla, že je to reálné, že mi vlastně zkusí vytvořit nějakou ortézu, ve které to půjde a že ta olympiáda je reálná, takže to jsem byl neskutečně šťastný a to mi dodalo vlastně sílu do těch dalších týdnů se na to připravit.
0: Tak ono přece jenom, člověk by si řekl, že snowboard je o těch nohách, ale ty ruce asi dělají tu stabilitu, že jo? Ty se směruješ tam, kam potřebuješ zabočit, jako bez toho to nejde určitě, ne?
1: No, to nejde, no a hlavně start byl největší problém, že vlastně se odrážíme z ruk Takže vůbec to nebylo příjemné a vlastně hned, jak jsem se postavil s ortézou na sníh, tak jsem aj musel trošku změnit můj styl, protože jsem se nemohl opírat o tu ruku a vlastně ty starty, nemohl jsem se opírat o tu ruku, takže ty starty byly také všelijaké, no nemohl jsem se opřít, takže bylo to těžké.
0: No dobře, ale svůj sen, který spousta sportovců nikdy nedosáhne, a to účast na olympijských hrách se ti splnil, jaké to bylo? Jaký to je pocit stát mezi těmi best of the best na vůbec nejsledovanější sportovní akci světa?
1: Já si to vůbec doteď neuvědomuji, že jsem tam vlastně byl. Všichni mi říkají, jako, že jsem olympionik, ale já si to vůbec jako nedokážu připustit, že to tak jako je. A všechno to tak jako by bylo nějaké rychle. No. Byli jsme tam vlastně jenom týden, protože jsme ten závod měli jenom jeden, bohužel. Takže jsme tam byli jenom týden, ale hrozně jsem si to užil a vlastně ty tréninky, ty podmínky, to zázemí, jak se tam ona staral, jak český olympijský tým, tak celý ten organizační štáb, tak to bylo, fakt jsem si tam řekl, že prostě víc už nemůže být, jak se tam ona starali, jak jsme tam měli zázemí, no.
0: Krištofe, my jsme moc rádi za to, že jsi dorazil k nám do studia, že jsi nám povykládal svoji historii. Držíme ti palce, ať v té mužské kategorii jdeš zase o level dál. Hlavně, ať se vyhýbají tvému tělu zranění. Prostě vím, že teďka máš zase něco ještě s rukou, ale tak přejeme tomu, ať jsi to vybral na minimálně dalších 10-15 let dopředu. Že, co se říká, hlavně zdravíčko, zaklepem to. Co by si popřál ostravskému Majálesu a na koho se dneska nejvíc třeba těšíš?
1: Popřál bych, ať si to tady hlavně všichni užijou. Věřím, že večer to bude tady dobré, že to bude dost lidí a těším se asi nejvíc na poetiku.
0: Super, díky moc za rozhovor. Aleš Bruna in the Mix pokračuje živě na frekvencích 103.6, 886, 106.5, taky na DABu a taky na internetu a samozřejmě i živě na ostravském Majálesu. Díky ještě jednou, ahoj.
1: Děkuju, ahoj. Fresh Mix s Alešem Brunou.

si myslím, že mluvuní jste teď měli docela dost, tak teď dáme trošku klasické taneční muziky. House Music. Bingo Players. Jejich klasika nazvaná Get Up Rattle. Jednak pro všechny, co nás poslouchají na frekvencích aplikace a plusu, ale taky pro všechny, abychom správně rozjeli ten dnešní majáles. Tady. Vedle kampusu. Taková zahřívačka na večer. So, get up!

Pokud by se vám náhodou chtělo tancovat, tak taneční parket je tady jakýsi přede mnou. Sice travnatý, takový nestandardní, ale je. Takže referent této písničky je na snadě. Do you wanna dance? Opravdu chcete tancovat, tak můžete.

0: Živé vysílání Fresh Radia z City Campusu v Ostravě pokračuje. Máme tady dalšího hosta, tentokrát je profesora Daniela Lendačku. Vy jste rektor Univerzity Ostravské, ale konkrétně, pardon, rektor, vy jste
1: děkan.
0: No a tak možná třeba budoucnu, co vy víte, jako no. Pan rektor tu bude samozřejmě ještě později večer. A vy máte pod sebou konkrétně pedagogickou, jestli jsem se nespletl. Jaké to je takhle jako velet všem těm budoucím učitelům, kteří budou třeba v budoucnu dělat vaši práci?
1: Tak hlavně nevelím. Já si myslím, že to je právě jako pěkné na akademické půdě, že vlastně děkan je volený studenty a je taky volený akademik. Já doufám, že to tak i dlouho zůstane, protože vidíme, že třeba Český rozhlas nebo Česká televize má teď jako velké problémy s tím, aby si uchovali jako svoji autonomii a jakousi nezávislost, a myslím si, že to čeká i veřejné vysoké školy, a já jsem vlastně za to strašně rád, že tady můžu vlastně říct jako jeden takový jako pohled zevnitř, že já mám radost z toho, že můžu přesvědčovat, že mohu vlastně v akademickém senátu diskutovat a že nemohu řídit tu fakultu jako biznis nebo jako firmu, a že to je vlastně jakoby takový komplexní proces, kdy musíte komunikovat se studenty a s akademiky, a že mi to vlastně strašně baví a že to není to velení, takže možná jako takhle, pokud bych mohl odpovědět, tak to je moje odpověď.
0: Takže je to spíše na přátelské bázi, asi tak.
1: Nemusí to být vždycky jako na přátelské bázi, samozřejmě se vždycky o to snažíme, ale určitě to na otevřeném dialogu a o snaze vlastně poslouchat názory a přesvědčovat lidi k takzvané vnitřní motivaci, aby vlastně dělali věci, které chtějí, a tak nějak jako nestát v cestě dobrým věcem.
0: Kolik má vlastně v současnosti zhruba studentů vaše fakulta?
1: Tak my jsme největší vlastně fakultou v regionu, jsme největší fakultou Ostravské univerzity, ale zároveň v Moravskoslezském kraji. Je to vlastně tradičně, byla založena totiž v roce 1953 naše fakulta v Míře v Opavě, pak to jako přišlo přes institut, až se z toho stala v roce 1990 Ostravská univerzita. A tradičně prostě jsme silní a jsme jakoby v těch počtech, prostě se pohybujeme podle toho, jako, jak je demografická křivka, tak se vždycky pohybujeme někde kolem 3,5 až 5 tisíc studentů.
0: Wow, tak to už je solidní počet. Co vy a vaše studentská léta? Kde jste studoval a pamatujete si takhle majálesy ještě z vaší doby?
1: No, já jsem studoval vlastně na Ostravské univerzitě, jsem z Ostravy, tak trošičku jsem byl vlastně z rodiny, která nebyla, jako moji rodiče nebyli vysokoškoláci, a tak nějak mě ani jako vlastně v tom nepodporovali ze začátku, takže jsem neměl moc na výběr, protože jako jsme neměli moc peněz, takže já jsem si nemohl dovolit jako by vycestovat z Ostravy, a Ostravská univerzita pro mě byla jako záchrana, že jsem vlastně mohl, byla to vstupenka do jiného světa pro mě, takže studoval jsem v roce 1996 až 99. A jsem za to strašně vděčný, že jsem tuto příležitost dostal. A jo, je to samozřejmě tenhle majáles a to tenhle kampus, který je takové moje dítě trošičku, tak to je něco, co jsem si přál, aby tady bylo naplněno, třeba jako loni, kde bylo plno studentů, skákali, tančili, jo. Zatím tady moc studentů teď v tuto chvíli jako nevidíme, ale věřím, že
0: s tím večerním programem,
1: s tím večerním programem se to jako vylepší.
0: Pane děkane, děkujeme moc za návštěvu, možná třeba i v budoucnu teda rektor, omlouvám se za ten přebrep.
1: To je prosím velmi citlivé téma, my máme před volbama rektora.
0: Vidíte to. No,
1: tohle si myslím,
0: ale byla to samozřejmě jenom omluva za můj přebrep a alegrace, protože bez té by ani majáles nebyl.
1: Jasně.
0: Děkujeme, ať se vám daří a ať i vaše fakulta rozkvětá stále více a lépe.
1: Moc děkuji.

Pokračujeme mixováním. Snažíme se udělat teplo písničkou Summer už, aby tady bylo. S létem i sluníčko, horko, teplo. Calvin Harris, to uvidíme letos na život tady v Ostravě konečně. Na Beats for Love. Summer.

Je velice módní v současné taneční muzice se vracet zpátky, tedy dělat jakési flashbacky, replaye. Takhle se když si jmenoval můj pořad. Tečka. Rozhodně tohle je stará předělaná věc z 80. Přelom 80. 90. I wanna give you devotion. Nomad to udělali kdysi dávno. A teď tedy z Brusu nově Joel Corey. Jednak to poznáte podle nápěvu a jednak to poznáte i podle názvu, neboť se to jmenuje stále Devotion.

Dělají nám, že dneska takové speciální vysílání, jednak tedy těmi klasickými linkami k vám. Tady tři frekvence aplikace DAB+, ale také i naživo tady z Majálesu, vedle Ostravské univerzity. A jedeme současné i klasické taneční věci pro zařáti.

Milky. Další věc, která patří minulosti, ale vrací se neustále. V určitých cyklech, obměnách, po letech. Tohle to je s australskými Pnau. Just the way you are, v nové verzi.

Ještě než mi tam kolega z našeho autíčka pustí reklamu do živého mixování, tak zvládneme ještě slavného DJ Tomku, který občas navštívil Ostravu kdysi dávno. Vím, že po jedné party se spal na studolní zamykání.

0: Tak za chviličku pokračujeme. Tři frekvence, aplikace, taky DAB+. Už více jak 3 roky jsme tady pro vás na Ostravsku, na Moravě a vlastně všude po světě. Fresh. Možná to ještě maličko zrychlíme, abychom se zahřáli. Protože večer tady určitě bude veselo. To byl DJ Tonka.
1: Fresh Radio.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpočet.

0: Ostravě přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 22. května na MIDI společně s VR Domy.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: No, super.
3: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží.
10: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
11: Jako teď?
10: Ne, na Poesfestu.
11: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
10: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
11: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
12: si dáme na Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích. Už 9. května www.poes.cz.
13: Oslavit výročí svatby stylově?
14: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
15: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Tak my samozřejmě pokračujeme. Je tady druhá hodinka dnešního Fresh Mixu speciálního jinak klasickými kanály, to znamená v éteru. Taky díky internetu, taky díky DAB+, ale i tady pro živé lidi na dnešním čtvrtečním Majálesu u Ostravské univerzity. Na Zeleném plácku máte šanci a možnost tancovat, pokud se vám tady samozřejmě chce. Hezký poslech, dobrou zábavu. Talk to you.

Jedna za mě pozitivní zpráva, když tak koukám kolem sebe. Trošku se nám utišil vítr a jednak rozfoukal také ty mraky tam nad náma. Dokonce se objevuje sluníčko.

Za chviličku se pustíme do té avizované soutěže, kterou jsem tady avizoval už minulou hodinku. Tak dobře poslouchejte, co máte dělat, abyste se dostali k ceně.

0: Tak, my jsme tady s kolegou, mým dnešním asistentem Honzou. Vymysleli takovou soutěž, kterou udělá stojku a vydrží nejdýl na rukou. Tak dostane dva speciální dárky a hned tady Honza řekne od koho.
1: Od Next Bike. Dámy a pánové, pokud chcete něco málo zhubnout před letní sezónou a ne jezdit pořád jenom autem nebo tramvají, tak tohle je pro vás podle mě výborná možnost, protože my rozdáváme měsíční předplatné na tyto sdílené kola. Takže se můžete dostat odkudkoliv, kamkoliv právě díky Nextbike, tady díky sdílenému bicyklu. Je to jednoduché, stačí, když přijdete tady k nám, my vám dáme nějaký úkol a tohle měsíční předplatné může být vaše. Ale když říkal stojku, tak uvidíme, kdo bude tak dobrý a kdo tu stojku dá, abychom vám mohli věnovat měsíční předplatné Nextbike, tedy sdílené kola.

0: Výborně, máme tady prvního soutěžícího, jde dělat stojku, takže my ti to budeme počítat, prostě běž trošku dál, ale nám tady nespaneš do Mixpultu, děkujem. No, bo ty si mohl nechat, jako. My to budeme počítat, jo, teda Honzík tady, po mé levici. Jdeme na to? Pozor, pojďme. No, to byl pokus, dobrý. Ale pěkných 2,5 vteřiny, já si myslím, že dobrý. Hele, zkusíme ještě třetí pokus. Já si myslím, že 2,5 je stop, dostáváš určitě tu správnou cenu. První jsme teda rozdali. Gratulujeme a děkujeme, potřebujeme ještě jednoho, kdo se udrží aspoň chviličku na rukou, prosím. Já vím, že to bude s postupem času, fakt jo. To máme za to, že do tebe pouštíme ty decibely. Ale víš, že jsi říkala, že neumíš na kole, jakože... to nevadí, dobré. Tak my se koukáme, jedem, pojďme! No, potles, klobouček. Bylo to hezké i vzhůru nohama. Gratulujeme vítězům, rozdávali jsme
1: měsíční předplatné na sdílené kola Nextbike.
0: A teď už zase mixuje.

Řečeno sportovní terminologii, jdeme do poslední čtvrtiny. Říkám to dobře, kolego? Tak jsem to trefil. Možná si dáme nějaký dramíky. Ty jsou tady na Ostravsku hodně populární a taky jich hrajeme nejvíc v českém éteru jako Fresh Radio. Ale ještě jeden vodopád, tentokrát od Jamesa Hypa.

Jak jsem slíbil, jsou tady drumíky, tady drum and bass. Dáme si ve finále takové ty nejznámější kousky, které vás snad rozparádí, rozeskáčou, rozdivočí před tím dnešním majálesem, tedy před tou večerní částí.

Mark Wilkinson v Ostravě byl několikrát, líbí se mu tady. Asi ženský nebo co? Afterglow, drum and bassová hymna. A Fresh in the Mix, dneska naživo tady. Vedle ostravské univerzity z Majálesu.

Tohle je takový special komerční dramík. Legendární Impossible. Jo, tlačíme to do finále dnešního mixování, tady živého mixování v rámci Mája Lesu. Vidím, že tady přede mnou už se i tancuje, to je dobře, bude veselu dneska večer. Ještě kdyby se začalo zpívat, bylo by to super. I když v rádiu to vlastně není slyšet, když tady budete zpívat, že jo?

Tak to na dropech a na dramících dojedeme až do konce. Australský Lurie. Žil tady v Ostravě na Víc Chorlov, kdysi dávno, rok, dva, tři zpátky. Jeho Down Under.

Tohle to taky patří mezi drumíkovou klasiku Rudimental. Tak jak tomu byl udělaný skvělý klip, který je vystřelil podvědomí. Waiting All Night a Fresh in the Mix.

Tak naše Travíková, divočina jde pomaličko, jestli do finále. Taky je dnešní živé vysílání tady od kampusu Ostravské univerzity. To jsou Chase and Status. Backbone. Ale tady se ten sváteční Majáles, sváteční večer, pozdní odpoledne teprve rozjíždí a bude veselo až do noci, až do rána.

Také byl tady kdysi v Ostrově DJ Fresh. Gold Dust, taky klasika. A už nám tam moc nezbývá 5 minut. A musíme se přepnout do studia. Tam už čekají kolegové, kteří budou vysílat po nás.

A děkujeme, byli jste skvělí, my jsme Fresh. Tři frekvence, aplikace, taky DA+. Jsme slyšeli nejenom tady na Ostravsku a na Třinecku, ale taky díky DABu a díky internetu všude po světě. Pokud chcete naladit dobrou taneční muziku, tu novou, současnou, ale i starou.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Minisklady Heřmanice.cz.

0: bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Pojez Festu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Pojez Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Je to tak, to my si dáme na zoba.
0: Pojez Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.pojez.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
10: Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio.

0: Další lichý čtvrtek je zde a s ním je zde i další Pulse Top 6. No a my vás zdravíme ze studia.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: za mikrofonem
0: večer.
1: Priest.
0: Matias Ouzana.
1: Za mixem Nicky Bunny. A ve studiu spousta lidí.
0: Včetně našeho dnešního hosta.
1: DJ Kmína.
0: No a teďka dohrál Archie Ward, jeho Crash Hour, rychlý Groovehouse od první sekundy do poslední, to můžu potvrdit.
1: Hrozně mě baví ten člověk teďka poslední dobou a teď už nám najíždí Cube Guys a jejich funky beats, funky vibe a old school feeling, který na parketu funguje roky, což v případě The Cube Guys se rozhodně platí.
0: Přesně tak, tohle jsou stálice z Itálie, nejednoukrát vystoupili i v Ostravě.

0: Za námi je Jonas Blue a Meliv a jejich Edge of Desire, emotivní melodie a moderní klubový sound v perfektní kombinaci.
1: No a teďka už tě čeká groove, který tě dostane od první chvíle do letního vibe. Tenhle ten track je od Interlazien Provera s názvem Paradise a je to v remixu od The Cube Guys, takže Italové podruhé v dnešní top 6.
0: Jsou to vítězové dneska.
1: Dneska

0: pořádně nadlábnu a potom si budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Mňama, prý tam vaří výborně. To zní jako

0: baví ty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
1: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.
2: Comuna rosa, rica sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Comuna rosa, rica sabrosa, la gente que goza.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Je mi to úplně

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
5: Jako teď?
4: Ne, na Poesfestu.
5: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
4: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
5: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
6: Je to tak, to my si dáme na zobák.
7: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: a v celém Česku. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
1: Srdečně vás vítáme v Bratislavě.

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních

0: zažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poezfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
4: Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: špatně nadlábnu a potom si budu podupávat na Live Mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně.

0: bude Top Strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Out of here.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Fresh Radio.
1: Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Plné té nejčerstvější muziky.